Aktuálně máme zataženo a 12 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny z Čet rádiem vám přeje Vlasta.

za ní, já držím strach. Tak se ptám, jestli

0: na té zemědělské výstavě se sejde americký farmář se sovětským kolchozníkem a teď se trošku střískají alkoholem a začnou si vyprávět a ten farmář říká: já bych ti přál vidět svůj ranč, co já mám dobytka, ty pastviny. Já mám takový pastviny, že to objíždím dovadní autákem. Ten kolchozní říká: to nic není. To bys měl vidět naše kolchozní lány. To já objíždím autem týden. Ten farmář má v neruku a říká: taky jsem měl takový auto.
1: Jeden kádrovák měl kamerku, takovou sekretářku, že ona mu nedala, tak se říkal: a teď ti to polepím. Napsal ani takovej posudek, zalepil to, jo, a poslal to prostě, víš, a říká si: a máš to vyřízený. Jenže netrvalo týden a přišel dopis a ta šla i hned na ministerstvo, ta sekretářka. On si pál, hergot, šel ke kamarádovi, pál: člověče, podívej, já jí napsal takovej strašný posudek a podívej, a oni ji vzali, vejš, a ten druhý pál: ty vole, ty jsi tady napsal kouří, pije, a pije se píše s měkkým i.
2: Roubíček s Konem se vypraví do Bulharska na rekreaci a teď Roubíček se čváchá v mozi a Kon sedí na břehu a on zve: Kon, jdou se taky vykoupat. On pál: proč? Plavat neumím a chcát se mi nechce.
0: ČKD pracovali Vietnamci a přiblížili se Vánoce. Předseda závodní rady svolává schůzi a říká: soudruzi, podívejte se, jsou Vánoce. Lidi mají být na sebe hodný. Máme tady ty zahraniční pracovníky. Oni jsou bezdomová. A si myslím, že by bylo vhodné, kdyby jsme si je tak nějak rozebrali do těch našich domovů a tohleto. A tak jsme přece lidi. Tak kdo se hlásí? Nikdo. No tak soudruzi, jsou Vánoce, lidi mají být na sebe hodný. Se přihlásí jeden a říká: no tak já si jednoho vemu, no. On říká: no jedno, to je málo, je jich tady 15, a kdo další? A se přihlásí druhé a říká: já si vemu dva, ale stejně si myslím, kapr je kapr.
1: Paní se koupala jen tak, bez plavek, v takový menší přehradě. Samozřejmě šaty odložila na břeh, v dnešní době během chvilky byly pryč, šaty někdo ukrad. Leze ven, když už byla asi takhle, tak tam našmátrala takový dvě cedule, asi nějaký nápisy, že? Tak jednu vzala, takhle dala dopředu, druhou dala takhle dozadu a jde. A říká si: to jsem to aspoň dobře vyřešila, že jo? A jde proti ní pán a zastavil se a strašně se začal smát. A paní povedala: no co, ukradli mi šaty, no tak jsem to takhle vyřešila. Pán povedala: no dobře jste to vyřešila, jenže vepředu máte napsáno hloubka 5 metrů a vzadu jen pro začátečníka.

0: v Japonsku měli šíleně dětí, tak chtěli udělat zákonem povolenou kastraci, tak vymysleli takový stůl, tam byla vprostřed takový otvor a tam si sedl chlap a teď mu ten pytlik spadl dolů a oni vzali dvě cihly a chcáp. A ten, co to poslouchá, počuče, to musí hrozně bolet. Umpal, to si musíš dávat bacha na prsty.
1: Jako přišla ta paní na tu gynekologii a říká, pane doktore, prosím vás, já mám takový potíže, mám dole nějaký výtok, víte. Říká, to je dobrý, sundejte si kalhotky a jenom se rozkročte tady, takhle já se podívám. Tak ona se rozkročí, on si pod ní lehne na záda a říká, no jo, tak já vám něco napíšu. Ona je z toho celá hyn, že jo, a on říká, ten recept si vyzvednete u sestry a další a vyhodí a ona říká té sestře, prosím vás, teda já už jsem byla párkrát u doktora, ale tohle to se mi ještě nestalo, co je to za doktora, on si pode mě lehne, pak mi napíše recept a tím to končí. A ona říká, no víte, on je původně automechanik a ono to v něm tak jako trošičku zůstalo, no a teď si udělal vuml. A ta ženská říká, prosím vás, co to je ten vuml? A ona říká, a to je taková škola na píču.
2: Po jedné stavbě chodil cikán, Rom, a furt něco hledal. Mistr ho pozoroval, pak povídá, Lájoš, co hledáš? A on pál, pán mistr, hrano 20 na 20. Šli, hledali to spolu. Viděl je stavby vedoucí, jde k ním, pál, hoši, co to hledáte? A cigoš zas povídá, pán stavby vedoucí, hrano 20 na 20. Stavby vedoucí, páno, to asi ho opravdu potřebuje, pál, hoši, já jdu s váma. Chodili po stavbě, hledali, z okna je viděl sám stavitel, tak honem se běhnul dolů, pá, co ty kluci hledají. Lájov, co hledáte? On pá, pán stavitel, hranol 20 na 20. Chodili všichni tři cik-cak, za půl hodiny se cikoj zastaví, takhle se tady vzádu podrbal, vyndal chleba na svačinu, otočil se k ním a pová, a serem na hranol, sadněm si na kulatí.
1: Rozhlas hledal hlasatele na inzerát, který ovládá němčinu, angličtinu a frenštinu. A tam přijde chlap a říká, jsem ohledně toho inzerátu, jak jste chtěli, jako ty řeči. A ta referentka říká, no a vy máte státnici z angličtiny? On říká, ne, nemám. A ona říká, no a z francouzštiny, ano? Ne, taky ne. No a z němčiny? No to už vůbec ne. A ona říká, no tak prosím vás, ale proč sem teda chodíte? No já jsem vám přišel říct, abyste se mnou nepočítali.
0: Dva milenci se sejdou odpoledne a teď se krásně pomilou a teď je ta cigaretová pauza. Ona tak na něj kouká a říká, podívej, chodíme spolu 4 roky, neměli bychom myslet na svatbu? On se tak zamyslí, povídá, kdo by si nás vzal?
2: Jo, takhle pán z Prahy na Teplice a najednou nádherná stopačka. Samozřejmě zastavil, vzal jí a povídá, dívá se na ní takhle vedle, jak si sedla a zdálo se mu, že má takový menší bříško. Pá, slično, to je zajímavý, vy už jste tenhle týden třetí těhotná stopačka, kterou vezu do Teplic. Ona, páno, dovol, tedy já nejsem těhotná. On, pá, dí, taky ještě nejsme v Teplici.
3: U odloučený jednotky nastoupil novej voják, no a potká ho druhý a tak se mu snaží poradit, už je tam delší dobu, ví, jak to chodí a říká, víš, tady žádný ženský nejsou, daleko široko žádný ženský nejsou, když to na tebe přijde, tak tamhle ve ohradě je taková stará kobila. Říká, prosím tě, co si o mě myslíš, ne to, ne, počkej, tak ve ohradě je stará kobila, ne, ne, vůbec nevykládej to, mě to nezajímá. Za 10 dní na to ten voják, co mu radil, jde, slyší šílený pouchání, řev. A z ohrady vypadne tu ten novej voják, celý poklopaný, pokousaný. Říká, no to si mi pěkně poradil. Já to na ní zkusil, podívej se, jak mě zřídila. No, ty si mi nenechal domluvit. Na to musíš sednout a bordel je 10 km odsaď.
0: V Přijde k doktorovi lehká žena, něco jí zlobí, buď se žlučníkem nebo takovou pánomnosti, a musíme vám tedy udělat krevní zkoušku. No taky udělají krevní zkoušku a ty ti tu krev nemůžou zastavit. A on říká, milostivá paní, vy musíte mít při menstruaci šílený ztráty. Ona pá, pane doktore, někde až 3000.

0: za války v Alpách na lyžích, alpští horští myslivci, tak si tak povídají a ten jeden říká, to je hrůza, 6 let už jsme ve válce, furt na lyžích, furt v zimě, furt na sněhu, to je hrůza. Ten druhý říká, no člověče, teď si představ, co ty bys dělal, kdyby ses teď dostal domů. Ten druhý mu říká, no ty seš úplně blbý, jak mi můžeš dát takovouhle otázku. 6 let jsem na lyžích ve válce, mám doma mladou ženu, co bych asi udělal první věc? A on říká, no ne, tak mi řekni, co bys udělal jako druhý teda. A on říká, no sundal bych ty zatracený lyže, ne?
1: Já vám dám hádanku. Potopila se loď a na pustém ostrově se zachránil jeden muž a matka s dcerou. 3 roky na to ta dcera říká tomu cizímu muži strejdo. Jak je to možné? Ona se z toho souložení zbláznila.
2: Potká chytrej pitomýho, říká, hele pitomej, zahrajem si takovou hru, já ti dám hádanku, když ty to neuhodneš, páč seš blbej, tak mi dáš 5, 10 korun, pak dáš hádanku ty mě chytrýho, když já to neuhodnu, tak ti dám 1 kilo, 100. Umpol, dobře, ale tak podívej se, má to 4 nohy, stojí tou stolu, sedí se na tom, co to je, on nevím, tady máš 5, umpol, teďka ty, má to 4 nohy, když to leží, když si to stoupne, má to 3 nohy, co to je? Ten chytrý páčoveče. A víš, že nevím? Na tady máš 1 kilo. Ale pro zajímavost, co to je? On nevím, tady máš 5.

0: To u nás na Litoměřicku v jedné vesnici na jedné návsi bydleli proti sobě dvě rodiny. Novákovi a Nováčkovi. To bylo zajímavé, ty Novákovi měli pět holčiček a naproti ty Nováčkovi měli zase pět chlapečků. No a nejhorší bylo, když už se u těch Nováčků narodil šestý kluk. Tomu nejstaršímu Miloušek se jmenoval, to bylo divný, šel za tatínkem a povídá tatínku, jak to, že u nás se pořád rodí samý chlapečkové a naproti zase u nich samý holčičky. Tatínek páno, to máš tak, Miloušku, u nás na komíně hnízdí čáp a čáp nosí kluky a naproti zase tam u nich tam hnízdí vrána a vrána nosí holčičky. No a tatínek myslel, že to má vysvětlený, jenomže Miloušek se zamyslel a s nevinným dětským úsměvem povídá, her najstatí a nemohli byste si někdy s panem Novákem ty ptáky vyměnit?
1: Nastoupil nový vrchní do hospody, tak tak obsluhuje, seznamuje se s provozem a najednou přišel chlap a říká, budete si přát? A chlap říká, říká, co jste to říkal? Tak běží za tím vrchním, říká, pane vrchní, prosím vás, tam je nějaký chlap, vydává zvukem, se tak otočí, podívá se na něj, říká, jo, ten je hluchoněmý, když dá palec nahoru, je to pivo, a když ho dá dolů, rum do toho. No tak on přiběh, ten řekl, že on samozřejmě dostal pivo, rum, jo, asi po 10 pivek, zase už mu nese 11, jedná jeho kouká, ten stál, otevřel hubu a kouká do stropu. Tak běží za tím vrchním, říká, jemu se něco stalo, musíme zavolat doktora. Říká, co je? No, on tam stojí kamenej zrak s otevřenou hubou do stropu a vrchní říká, to nic není, on se ožeral a teď on zpívá.

0: jsou 3 hodiny.
1: Noc s Chatrádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Voda v odoleně vodě zůstává kvůli olovu nepitná. Vláda chystá rekordní schodkový rozpočet a Lavrov v OSN obvinil Evropu z maření míru na Ukrajině. Lotyšsko čeká přesně za týden důležité parlamentní volby do takzvané Sejmy. Podle průzkumů je favoritem strana, která donedávna seděla v opozici, o budoucí koalici ale zatím nic jisté není. Voliči si mohou vybírat z 13 dalších politických uskupení a místní média je vyzývají, aby se při rozhodování spolehli na vlastní úsudek, ne na umělou inteligenci. Při sobotní traktoriádě v přerovské části Dluhonice se převrátil traktor s vlečkou, na které jelo více lidí. Zranění utrpělo 11 z nich a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí se podle záchranářů nejedná o vážná zranění. Obce u odolené vody se stále potýkají s nekvalitní pitnou vodou. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu ukázal obsah olova více než 4x nad povoleným limitem, ačkoliv další odběry ze stejného místa už byly v pořádku. Vodárny odebraly na různých místech celkem 24 vzorků, z nichž jen jeden limit překročil, voda je ale pro jistotu pořád označena za nepitnou. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že soustavně brzdí jednání o míru na Ukrajině. Podle něj se tím staví do rozporu s postojem Spojených států. Zároveň prohlásil, že Rusko svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne bez ohledu na okolnosti. Vláda chystá pro příští rok státní rozpočet se schodkem téměř 400 miliard korun, přesněji 386 miliard. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech ještě nezažilo. Jedinou skutečnou investicí v rozpočtu by podle něj měla zůstat dostavba Dukovan. A teď sport. Čeští fotbalisté nezvládli úvodní zápas nového ročníku Ligy národů a v Edenu podlehli Chorvatsku 1:2, přestože se jim podařilo vyrovnat po brance Chorvatů. Rozhodující gol vstřelili hosté až v závěru utkání. Lepší zprávy přišly z tenisu, české hráčky bojují o návrat na trůn v poháru Billie-Jean Kingové, kde je po 8 letech čeká nedělní finále proti Ukrajině. Kapitánka Barbora Strýcová může spoléhat na 2 hráčky ze světové desítky i další zkušené opory týmu. A na závěr jeden silný lidský příběh. Josef Hlavatý si dodnes živě pamatuje, jak v červenci roku 1988 uletěl se svým 3letým synem na vlastnoručně sestrojeném motorovém rogalu přes přísně střežené hranice tehdejšího Československa. Přiznává, že cestou na chvíli ztratil orientaci a ocitl se přímo před pohraniční strážní věží, přesto se mu let za svobodou nakonec podařil.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 11 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes v neděli pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Chatrádio hraje dál do rána.

0: Divadlo Noc.
1: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím tebe.
1: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
1: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pořád.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
1: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Jašišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechceš si svaknout?
1: Ne, já bych potom šumloval,
3: to
1: víš?
3: No to já ne, já jsem dovolit. Zvyklá.
1: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
1: nadabovat.
3: Dobře.
1: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
1: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
1: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
1: No.
3: Jako Nicholsona?
1: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
1: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
1: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
1: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
1: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
1: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme
3: klidně,
1: někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
1: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
1: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
3: Sluchátka si vezmeme, ne?
1: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl, tak byl.
1: Můj bratr tu ještě není. Snad později, mami.
3: Co to?
1: Musíš rychlejc.
3: Ale no prosím.
1: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
3: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
1: Ona umírá.
3: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že jí taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala? Rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně. Ježiš, třeba v Dámě s kameliema.
4: Rejžo, my jsme připravení, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
3: Mně to je jedno. Počkej, teď. Moment. No, už.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
3: byl tu byl?
4: Já tě
3: tak
4: neslyším.
3: Byl nebo nebyl? No
4: to je brzo
3: to,
4: zase,
3: brzo?
4: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
4: na ní koukat.
3: Ty.
4: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohle to. Málo která herečka, rozumíš, tohle to umíme. No, tak znovu, no,
4: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl?
4: No teď si tam náhodou byla přesně.
3: No. Jo, no.
4: Ale s breptem.
3: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
4: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
3: Ježiš, Rejžánečku. Dobrej, koukej. Tak.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: No ale já jsem teď nic neříkala.
4: No ale to musíš, ale...
3: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
4: Ježiš, to bylo rychle, ale
3: zase...
4: Ale
3: no, ale ty jsi...
4: To bylo
3: rychle.
4: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
3: To
4: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá, jo?
3: A no ona zachroptí.
4: No ona zachroptí.
3: No to já neviděla.
4: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
3: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojď mě to máme.
4: Rejžánečko, lásko, můžeme?
3: Rejžánečko, to se...
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
5: Byl tu byl. Oh.
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
3: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
4: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
3: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
3: Ahoj, zlato.
0: Miláčku, všude jsem tě hledala.
4: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
3: No prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
5: Byl to byl.
3: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. ať se lidi učí cizí řeči. Má úcta. Sprostý. Je tak sprostý.

podkroví vonívalo terpentínem. A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených vprostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí. Všechny jsme dobře znali, jenže když malíř

Kdo chce být doma prorokem, raději ať řekne amen. Malíři často do oken, z ulice vletěl kámen. Dočeká chvál současníků, ztratí se v prostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé v okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř

serpentínem. Když potom vyšel, to se ví, sám sobě mohl být stínem. Pod paží nesl na provázku portrét tak zvláštní divné krásy. Zmohla jsem se jim na otázku, kdo pak to je, kde žije asi.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet Rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Voda v Odoleně vodě zůstává kvůli olovu nepitná. Vláda chystá rekordně schodkový rozpočet a Lavrov v OSN obvinil Evropu z maření míru na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že soustavně brzdí jednání o míru na Ukrajině. Podle něj se tím staví do rozporu s postojem Spojených států. Zároveň prohlásil, že Rusko svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne bez ohledu na okolnosti. Vláda chystá pro příští rok státní rozpočet se schodkem téměř 400 miliard korun, přesněji 386 miliard. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech ještě nezažilo. Jedinou skutečnou investicí v rozpočtu by podle něj měla zůstat dostavba Dukovan. Při sobotní traktoriádě v přerovské části Dluhonice se převrátil traktor s vlečkou, na které jelo více lidí. Zranění utrpělo 11 z nich a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí se podle záchranářů nejedná o vážná zranění. Obce u Odolené vody se stále potýkají s nekvalitní pitnou vodou. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu ukázal obsah olova více než 4x nad povoleným limitem, ačkoliv další odběry ze stejného místa už byly v pořádku. Vodárny odebraly na různých místech celkem 24 vzorků, z nichž jen jeden limit překročil, voda je ale pro jistotu pořád označena za nepitnou. Lotyšsko čeká přesně za týden důležité parlamentní volby do takzvané Sejmy. Podle průzkumů je favoritem strana, která donedávna seděla v opozici, o budoucí koalici ale zatím nic jisté není. Voliči si mohou vybírat z 13 dalších politických uskupení a místní média je vyzývají, aby se při rozhodování spolehli na vlastní úsudek, ne na umělou inteligenci. A teď sport. Čeští fotbalisté nezvládli úvodní zápas nového ročníku Ligy národů a v Edenu podlehli Chorvatsku 1:2, přestože se jim podařilo vyrovnat po brance Chorvatů. Rozhodující gol vstřelili hosté až v závěru utkání. Lepší zprávy přišly z tenisu, české hráčky bojují o návrat na trůn v poháru Biljan Kingové, kde je po 8 letech čeká nedělní finále proti Ukrajině. Kapitánka Barbora Strýcová může spoléhat na 2 hráčky ze světové desítky i další zkušené opory týmu. A na závěr jeden silný lidský příběh. Josef Hlavatý si dodnes živě pamatuje, jak v červenci roku 1988 uletěl se svým 3letým synem na vlastnoručně sestrojeném motorovém rogalu přes přísně střežené hranice tehdejšího Československa. Přiznává, že cestou na chvíli ztratil orientaci a ocitl se přímo před pohraniční strážní věží, přesto se mu let za svobodou nakonec podařil.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 10 stupňů. Do rána bude mlhavo a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v neděli pak bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Vlasta.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list po putování českými a moravskými výskami a malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. To já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho.

Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň my nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíkem mám jí domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smal jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobračísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měl ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samej generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začala zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat
I kdyby to byl nepřítel to divadle tomuhle Bartuňkovi, žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuň je takový, jsme mu to řekl, jak se nervově zhroutil a řekl, nedělej, ty se ze mě legraci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.

0: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přinášejí ty novorozeněta, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: kde to je moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tu, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od Mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pač jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho neseš na památku, hospodáři štědrovku kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přezváhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece ježer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme ho jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No, bylo to krásné. Já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme krevnem se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavej, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří asi. Teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni museli mít za svou vůli, že ten fuj tady dopijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
0: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dále byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupám. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no potím obrázky. No ještě daleko zajímavější je na těch volnách, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to vlastně vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět v biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
2: Moravský tragéd Lubomír Kostelka, původním povoláním pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá, hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkového vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. Tak pane, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká, kolik vás bude? Já jsem říkal asi 15, paže toho 50 litrů. Tady mě říkal, prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku, tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý padla, no něco ohromného, veselost toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá, Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka, pánu, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

0: Náma to otřáslo zaprvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On páno, co to je za víno? My jsme říkali, no, co to povídáš, to bychom museli vidět, on páš, tak pojďte se podívat. Tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžních hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali. Povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Luboško, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě lík, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepneme, pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylít, a pám, strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám, daruj mi to, on pá, chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý, do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny. Víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá. Dáte mi ochutnat? On povídá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal. Sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou. A ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídky, zase do toho vomanga. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že mi tady pijeme nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo, co tady tam zavolá tohle v noci, já pán, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno v noci, já jsem pá, pane doktore, prosím pěkně, první pomoc, on pá, jaká první pomoc, já pám, my pijeme nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. A on pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině v oči, kamaráde. To mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, že jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kroucezou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, mi na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: Děkuji.

0: je 5 hodin.
1: Hezké ráno, posluchači. Vlasta u mikrofonu, přečetla jsem toho za vás spoustu a to nejdůležitější vám teď povím. Hlavní události v Kostce. Voda v Odoleně vodě zůstává kvůli olovu nepitná. Vláda chystá rekordně schodkový rozpočet a Lavrov OSN obvinil Evropu z maření míru na Ukrajině. Při sobotní traktoriádě v přerovské části Dluhonice se převrátil traktor s vlečkou, na které jelo více lidí. Zranění utrpělo 11 z nich a záchranáři je odvezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Naštěstí se podle záchranářů nejedná o vážná zranění. Vláda chystá pro příští rok státní rozpočet se schodkem téměř 400 miliard korun, přesněji 386 miliard. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla jde o mimořádně expanzivní plán, jaký Česko v nekrizových letech ještě nezažilo. Jedinou skutečnou investicí v rozpočtu by podle něj měla zůstat dostavba Dukovan. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že soustavně brzdí jednání o míru na Ukrajině. Podle něj se tím staví do rozporu s postojem Spojených států. Zároveň prohlásil, že Rusko svých vojenských cílů na Ukrajině dosáhne bez ohledu na okolnosti. Obce u Odolené vody se stále potýkají s nekvalitní pitnou vodou. Sobotní ranní vzorek z horního vodojemu ukázal obsah olova více než čtyřikrát nad povoleným limitem, ačkoliv další odběry ze stejného místa už byly v pořádku. Vodárny odebraly na různých místech celkem 24 vzorků, z nichž jen jeden limit překročil, voda je ale pro jistotu pořád označena za nepitnou. Lotyšsko čeká přesně za týden důležité parlamentní volby do takzvané Sajmy. Podle průzkumů je favoritem strana, která donedávna seděla v opozici, o budoucí koalici ale zatím nic jisté není. Voliči si mohou vybírat z 13 dalších politických uskupení a místní média je vyzývají, aby se při rozhodování spolehli na vlastní úsudek, ne na umělou inteligenci. A teď sport. Čeští fotbalisté nezvládli úvodní zápas nového ročníku Ligy národů a v Edenu podlehli Chorvatsku 1-2, přestože se jim podařilo vyrovnat po brance Chorvatů. Rozhodující gol vstřelili hosté až v závěru utkání. Lepší zprávy přišly z tenisu, české hráčky bojují o návrat na trůn v poháru Billie Jean Kingové, kde je po 8 letech čeká nedělní finále proti Ukrajině. Kapitánka Barbora Strýcová může spoléhat na dvě hráčky ze světové desítky i další zkušené opory týmu. A na závěr jeden silný lidský příběh. Josef Hlavatý si dodnes živě pamatuje, jak v červenci roku 1988 uletěl se svým tříletým synem na vlastnoručně sestrojeném motorovém rogalu přes přísně střežené hranice tehdejšího Československa. Přiznává, že cestou na chvíli ztratil orientaci a ocitl se přímo před pohraniční strážní věží, přesto se mu let za svobodou nakonec podařil.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 10 stupňů, v Brně zataženo a 9, v Ostravě zataženo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, dobrý start do dnes s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Já jsem chtěl dneska ohlásit novou rubriku v našem pořadu politické harašení. Název rubriky zní Fujtajbl a ne Bubuvařečka.
2: Co je to za název?
1: Pravdivý, ne? Realistický. Se přiznejte, jak jste na tom s vařením.
2: Já, no dobře.
1: O Štědrém dnu loni paní Bubílková darovala panu faráři Vánočku. Pan farář to teda přežil, ale po Vánocích mě potkal a říkal, pane Šimku, ta paní Bubílková by byla ideální agitátorka mezi ateisty. Tady by jim rozdala Vánočky, tak se začnou modlit i nevěřící.
2: Náhodou, já jsem tu Vánočku pekla podle receptu z rádia.
1: No, já jsem vám už několikrát říkal, abyste si koupila nový rádio.
2: Ne.
1: Paní Bubílková, nic o vašem vaření nemůže být pomluva. Víte proč? Protože všechno je pravda. Já nevím, jak to paní Bubílková dělá, v létě jsem nazbíral hříbky, paní Bubílková to připravila, byly z toho mochomůrky. Odnes to soused, on to nebyl dobrý člověk, no ale o mrtvejch jen dobře.
2: Tam to,
1: pořadu
2: nebudeme pouze vařit, ale budeme vám i radit. Dnes například vám poradíme, jak správně reklamovat. To nám nedávno v televizi předvedl vicepremiér Gréger. Ten si koupil pánvičku a ta se mu hned při prvním vaření přilepila ke sporáku. Tak vzal pánvičku, vzal televizní štáb a šel reklamovat. Tam ho už čekalo nastoupené celé vedení, usmívavé tváře a dokonce polonahé dívčiny.
1: No jistě, jedin byly vidět i pánvičky. To nebyla reklamace, to bylo něco mezi erotickým veletrhem a oslavou 1. máje. Teď se na to můžeme podívat.
3: Mezi kastroly a pánvičkami byl ministr obchodu a průmyslu evidentně jako doma. A tak nejspíš paní Gregrové přibude opět nějaké to zařízení do kuchyně. Jen obyčejný smrtelník si možná posteskne, že jeho takovéhle úřednice nejspíš v reklamačním řízení nečekají.
1: Tady se zase potvrdila pravdivost latinského pořekadla. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Kdyby český ministr přinesl k reklamaci vlastní trus a vyjádřil s ním nespokojenost, obdrží okamžitě nové potraviny i s kulturním programem.
2: A nyní pro vás máme ještě několik vánočních receptů z naší politické kuchařky. Jako první vám nabízíme takzvané kuře kandidát a la Unie svobody.
1: Vememe nejprve starou slepici do tašky a přemístíme ji do nově založeného kurníku, aby omládla a stalo se z ní hodnověrné politické kuře. Pak už je postup stejný jako při přípravě normálního kuře. Případné poznámky u oběda, to kuře tvrdé, to asi pamatuje založení ODS, odbýváme větou. Buďte rádi, že nepamatuje stavbu Stalinova pomníku.
2: Tady máme lidoveckou svíčkovou a la Cyril Svoboda.
1: Při přípravě postupujeme takto. Na leasing si koupíme 2 kila svíčkové.
2: Proč na leasing?
1: Cože?
2: Proč na leasing?
1: Protože cena hovězí tak stoupá, že za chvíli oslovení ty krávo nebude nadávka, ale pochvala.
2: Kolego, základem úspěchu každé kuchařky je, že recepty musí být dostupné každému, ne?
1: Dobře, no. Uděláme to jinak. Takže, lidovecká svíčková a la Cyril Svoboda. Koupíme 2 kila politické svíčkové.
2: Slas, to je zase jaká politická svíčková?
1: Falešná, ale tváří se jako pravá. Tak ji také připravujeme. To jste slyšela, že od Cyrila Svobodu má velký zájem Český svaz krasobruslařů?
2: Ne, jako co?
1: Oni ho potřebují jako odborníka na kličky a piruety.
2: Aha. ODS přispěla do politické kuchařky dobrotou s názvem Vánoční kapr na modro do podoby ptáka.
1: Při přípravě tohoto moderního pokrmu je nejdůležitější výběr správné ryby. Přistoupíme ke kádi, nahlédneme do ní, zda jsou kapři živí a ukážeme jim fotografii Václava Klause. kapr, který se vynoří z kádě jako první a začne tleskat ploutvema, je náš. Zakoupíme ho, pustíme v bytě do vany s čerstvou vodou a 3 dny mu přečítáme výroky z knih Václava Klause, aby se očistil od škodlivin, které v netržním prostředí rybníka pochytil. Když už je ryba výroky ze spisů Václava Klause úplně zdecimovaná, dorazíme ji forehandovým úderem tenisové rakety, který se odborně nazývá Klausova vánoční šupa.
2: Ano, pak už je další postup normální, jako při přípravě kapra na modro. Pouze šupiny neškrábeme, ale škubeme a ploutve pak rozložíme vedle talíře do podoby křídel.
1: Paní Bubilko, a jestli pak víte, proč někteří členové ODS zvýšenou konzumací tohoto podivného pokrmu lezou vlastně panu Klausovi do pozadí?
2: Ne, proč?
1: Aby se po volbách dostali do popředí.
2: Ještě máme Zemanův zeleninový salát s názvem Vánoční prskavka.
1: Tento zeleninový salát připravujeme následovně. Čabajku, špek, jitrnice, vepřový bůček, tlačenku světlou i tmavou, nakrájíme na malé kousky s ostatní zeleninou a promícháme ve větší míse. Ozdobíme pažitkou, zalejeme vřelým sádlem a podáváme vegetariánům pod vánočním stromkem. Ti hned po prvním soustu začnou spolehlivě prskat.
2: Ano, vážení diváci, a to je vše z našeho pořadu Fuj Table, a ne Bubu Vařečka.
1: Příště pro vás budeme mít soutěž. Paní Bubilková uvaří jeden ze dvou pokrmů, které opravdu vařit umí. Jsou to sekaná a štrůdl. Pokrm dostanete, ochutnáte a budete hádat, který z nich to je.
2: Nevěřte mu.
1: Ale věřte.
2: Ne, příště spolu zalistujeme v politické kuchařce KSČM. Nechci tedy předbíhat, ale budou to skutečné lahůdky. Například grebeničkův upřímný moučník pro členy ODS. Jsou to pusinky ve tvaru rakviček.
1: Dopředu přiznáváme, že jsme vyřadili recept na Filipův mozeček, protože jsme nesehnali materiál.
2: Není to přehnané?
1: Není, 3 dny boj začíná už v kuchyni. Paní Bubilko, a víte, jaký je rozdíl mezi komunistou a antikomunistou?
2: Ne, netuším jaký.
1: Komunista Marxe četl, antikomunista ho i pochopil.
2: Dobrou chuť a s pozdravem lednové slunce v duši a vítr v povánoční peněžence se s vámi loučí vaši oblíbení moderátoři
1: Miloslav Šímek
2: a Zuzana Bubilková
1: zvaná Štika kuchyně.

0: Rádio.
1: Je 6 hodin.
2: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Vysočinou se šíří nakazení a lékaři varují, že hlavní vlna nemocí teprve přijde. Otce u odolané vody dál bojují s nepitnou vodou kvůli olovu. Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině i navzdory evropským snahám o mír. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že brání mírovým jednáním o Ukrajině a naznačil, že se v tomto postoji rozcházejí se Spojenými státy. Podle jeho slov Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit, jak na místo šéfa bezpečnosti nastoupil bývalý policejní prezident Jan Švejdar. Auditoři podle zjištění redakce potvrdili, že výběrové řízení proběhlo standardně. Vedení letiště ale tyto pro Švejdara příznivé závěry veřejně nekomentuje. Na Vysočině přibývá lidí s nakazením a dalšími respiračními potížemi. Ordinace praktických lékařů hlásí nárůst pacientů, zatímco ve školách naopak ubývá nemocných dětí. Lékaři však upozorňují, že opravdová vlna nemocí teprve přijde s blížící se chřipkovou sezónou na konci roku. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok s výrazným schodkem, přičemž poslední koaliční jednání žádné velké úspory nepřinesla. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jedinou skutečnou investicí zůstávají Dukovany a takto expanzivní rozpočet v nekrizových časech prý nemá v moderní historii republiky obdoby. Otce u odolené vody se stále potýkají s nepitnou vodou poté, co jeden ze sobotních vzorků ukázal výrazně zvýšený obsah olova. Další odběry ze stejného místa i z celé vodovodní soustavy už limity splnily, přesto vodárny doporučují vodu dál nepoužívat k pití. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli úvodní zápas Nové ligy národů s Chorvatskem, přestože se ve druhém poločase dokázali srovnat brankou Adama Karabce. O výsledku nakonec rozhodl v závěru střídající chorvatský hráč. Lepší zprávy přivezli čeští vodní slalomáři z mistrovství Evropy v italské Ifrije, kde v kajakrosu ovládli závod Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Česká výprava si ze šampionátu odvezla hned několik medailí. A na závěr dobrá zpráva ze Šluknovska. Po více než 120 letech tam vyrostla nová rozhledna, tentokrát v podobě mohutné ocelové konstrukce na místě staré dřevěné věže. Stala se tak nejsevernější rozhlednou v Česku a má lákat turisty nejen do Českého Švýcarska, ale i do celého Šluknovského výběžku.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze mlhavo a 10 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě zataženo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
1: Dopravní servis.
2: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na Praze 6 v Nebušicích se před chvílí stala nehoda v ulici Nebušická mezi křižovatkami s ulicemi Požárnická a nad Želivkou, silničáři tam uklízí vozovku. Na Prýdesko-Místecku na silnici mezi Ostravicí a Ostravou u obce Metelovice došlo před hodinou k nehodě havarovaného vozidla, provoz je tam omezený. Na dálnici D11 u sjezdu na Prahu, exit 84 směrem na dálnici D35 na Opatovice, stojí porouchané vozidlo, projíždějte tam opatrně a počítejte se zdržením. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem u Třanovic ve směru na Český Těšín opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, řidiči si tak zkrátí cestu k hranicím. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Pozajde dopít kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: Venku je taková lezavá mlha, že se mi chtělo zalézt zpátky pod duchnu.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20 a já už mám v sobě druhé kafe.
0: Mám pro tělo i duši úžasný tip. Ohřeješ v mikrovlnce rýži v čistočisté ponožce a dáš si to za krk.
1: Tože?
0: Rýžový obklad. Nositelná tepelná terapie. Dáš si k tomu čaj a uvolníš se.
1: To myslíš vážně, Vlasti?
0: Náhodou to skvěle uvolní krční páteř a stojí to 0 korun.
1: Já nebudu plýtvat rýží do ponožky. Rýže patří na talíř s omáčkou.
0: Nikam neuteče, pak ji normálně uvaříš.
1: Uj. Vařit rýži ze staré ponožky.
0: Použiješ čistou, ty blázne.
1: Stejně ne. Já si na krk radši přiložím teplý hrnek s kávou.
0: No jak chceš. Já si jdu hned po vysílání koupit nějakou pěknou pletenou ponožku, ať to u rýže vypadá stylově.
1: Ty zase vymýšlíš. 7 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do uší pořádnou muziku na probrání.

0: Krátké zprávy.
1: Zajetu s rychlým přehledem zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Na Vysočině přibývá pacientů s respiračními potížemi. Auditoři potvrdili čistý nástup šéfa bezpečnosti pražského letiště. Otce u odolené vody mají stále nepitnou vodu kvůli olovu. Lavrov OSN obvinil Evropu z maření mírových jednání o Ukrajině. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet, jedinou investicí zůstávají Dukovany. Při traktoriádě v Přerově se zranila skupina lidí po převrácení traktoru. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvatskem v Lize národů, za to vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy zlato v kajakrosu.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze mlhavo a 10 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě zataženo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na Praze 6 v Nebušicích se před chvílí stala nehoda v ulici Nebušická mezi křižovatkami s ulicemi Požárnická a nad Želivkou. Silničáři tam uklízí vozovku. Na Prýdesko-Místecku na silnici mezi Ostravicí a Ostravou u obce Metelovice došlo před hodinou k nehodě havarovaného vozidla. Provoz je tam omezený. Na dálnici D11 u sjezdu na Prahu, exit 84 směrem na dálnici D35 na Opatovice, stojí porouchané vozidlo, projíždějte tam opatrně a počítejte se zdržením. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem u Třanovic ve směru na Český Těšín opravují dělatační závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. Na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, řidiči si tak zkrátí cestu k hranicím. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba, v místě se tvoří kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Pozajde dopít kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: ten výfuk na mojí káře nakonec drží jenom na obyčejném drátu.
1: To ti teda gratuluju. Dobré ráno všem u Čet rádia, je za 20 minut 7 a venku vidím jenom lezavou mlhu a 10 stupňů.
0: Si chravo. A v 56. roce v nahrávacím studiu taky nebylo moc vidět, když Johnny Cash nahrával kytaru na písničku I Walk the Line.
1: Aha.
0: Neměli v kapelně bubeníka a producent mu žádného nechtěl zaplatit. Si Johnny strčil pod struny kytary smotanou dolarovou bankovku.
1: To je blbost.
0: Fakt jo. Ten papír tlumil struny a při brnkání to dělalo takové perkusivní šustění, co nahradilo malý bubínek.
1: No vidíš, typické šetření. Ale stejně je to spíš nouzovka než nějaký geniální nápad.
0: To bych neřekl. Udělalo to z té skladby nejslavnější rytmus country.
1: Ne. Hit z toho udělal jeho hlas, nezmačkaný dolar.
0: Nevím. Každopádně teď bych si dal nějakou poctivou kytarovku z padesátek na nedělní ráno.
1: Ani náhodou, bucouši. Za chvíli v 7 hodin jsou zprávy a do té doby chci slyšet něco svižného na probrání, třeba čerstvý pop.
0: Ani omylem.
1: Smůla, knoflík držím já, takže pošleme do vzduchu rychlé bicí.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a rovnou přiznávám barvu, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale baví mě to tak, že bych to nevyměnila za nic. Je neděle, 27. září, a já jsem dneska nabuzená, jako bych vypila 3 kafe, i když jsem měla jen jedno a to ještě bucifalovo, protože to moje bylo slabý jak čaj. Tak pojďte si to se mnou poslechnout, klidně s despektem, klidně s úsměvem, hlavně si to užijte se mnou. Beran dneska nemá vydržet v klidu ani chvíli, tak ať radši vyrazí ven, než aby otravoval celou rodinu svým neklidem. Bík si dnes konečně dopřeje tu lenošivou neděli, na kterou čekal celý týden, a nikoho nenechá, aby mu do toho kecal. Blíženci budou mít chuť volat všem svým kamarádům najednou, tak ať si radši vybere jednoho a s ním to pořádně probere. Rak zůstane doma a bude vařit něco, co voní na celé schodiště, sousedi budou závidět, i když netuší co. Lev si dneska užije pozornost, kterou si sám naplánoval, třeba tím, že přijde na oběd o hodinu později, jen aby si ho všichni všimli. Pana bude mít dneska pořádek v hlavě i v lednici a bude z toho mít radost skoro dětskou. Váhy budou celý den zvažovat, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a nakonec to stejně rozhodne pes tím, že si přinese vodítko. Štír si dneska všimne něčeho, co mu dlouho unikalo. Třeba že soused má nové auto a tváří se, že to není nic zvláštního. Střelec bude mít touhu vyrazit někam daleko, klidně jen na kolo za město, hlavně pryč z bytu. Kozoroh si dneska naplánuje týden dopředu, i když je neděle, a bude z toho mít větší klid než z odpočinku. Vodnář zase přijde s nápadem, který nikdo nečekal, třeba že by se mělo grilovat, i když venku fouká. Ryby budou dneska trochu zasněné, budou koukat z okna a přemýšlet o něčem, co si stejně za týden nebudou pamatovat. Tak vidíte, zase jsem vám tu navymýšlela plno věcí, a upřímně, sama tomu tak úplně nevěřím, je to prostě jenom taková hra na hvězdy, žádné neomylné proroctví. Jak se ta neděle nakonec povede, to si každý rozhoduje sám, hvězdy jsou tak akorát vděčné publikum. Zítra je pondělí a to bývá den, kdy se člověk buď nakopne, nebo se mu nechce vůbec nic, tak se přijďte podívat, na kterou stranu se přikloní vaše znamení. Tady byla Vlasta a Čet Rádio, a v pondělí jsem tu zase, s čerstvou dávkou hvězd rovnou z vesmíru.

0: je 7 hodin.
1: Vítám vás o ranních zpráv ČT Rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. Hlavní události v kostce. Vysočinou se šíří nakazení a lékaři varují, že hlavní vlna nemocí teprve přijde. Otce u odolené vody dál bojují s nepitnou vodou kvůli olovu. Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině i navzdory evropským snahám o mír. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že brání mírovým jednáním o Ukrajině a naznačil, že se v tomto postoji rozcházejí se Spojenými státy. Podle jeho slov Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti. Na Vysočině přibývá lidí s nachlazením a dalšími respiračními potížemi, ordinace praktických lékařů hlásí nárůst pacientů, zatímco ve školách naopak ubývá nemocných dětí. Lékaři však upozorňují, že opravdová vlna nemocí teprve přijde s blížící se chřipkovou sezónou na konci roku. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit, jak na místo šéfa bezpečnosti nastoupil bývalý policejní prezident Jan Švejdar. Auditoři podle zjištění redakce potvrdili, že výběrové řízení proběhlo standardně. Vedení letiště ale tyto pro Švejdara příznivé závěry veřejně nekomentuje. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok s výrazným schodkem, přičemž poslední koaliční jednání žádné velké úspory nepřinesla. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jedinou skutečnou investicí zůstávají Dukovany a takto expanzivní rozpočet v nekrizových časech prý nemá v moderní historii republiky obdoby. Otce u odolené vody se stále potýkají s nepitnou vodou poté, co jeden ze sobotních vzorků ukázal výrazně zvýšený obsah olova. Další odběry ze stejného místa i z celé vodovodní soustavy už limity splnily, přesto vodárny doporučují vodu dál nepoužívat k pití. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli úvodní zápas Nové ligy národů s Chorvatskem, přestože se ve druhém poločase dokázali srovnat brankou Adama Karabce. O výsledku nakonec rozhodl v závěru střídající chorvatský hráč. Lepší zprávy přivezli čeští vodní slalomáři z mistrovství Evropy v italské Ifrije, kde v kajakrosu ovládli závod Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Česká výprava si ze šampionátu odvezla hned několik medailí. A na závěr dobrá zpráva ze Šluknovska. Po více než 120 letech tam vyrostla nová rozhledna, tentokrát v podobě mohutné ocelové konstrukce na místě staré dřevěné věže. Stala se tak nejsevernější rozhlednou v Česku a má lákat turisty nejen do Českého Švýcarska, ale i do celého Šluknovského výběžku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Prostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na silnici 57 v obci Branka u Opavy došlo před hodinou k nehodě. Havarované vozidlo skončilo mimo vozovku. Počítejte tam s opatrností. Na dálnici D11 u exitu 84, na výjezdu od Prahy na D35 směr Opatovice, stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení, projíždějte opatrně. Na dálnici D0 mezi 15. a 17. kilometrem směrem na Ruzyni a D7 je aktuálně silný provoz. Co se týče omezení, u Olomouce na dálnici D35 pokračuje dostavba obchvatu, práce mají trvat až do konce prosince. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělateční závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloně a omezeným provozem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z ČT Rádia.

0: Myslíš, že se dá vyšlapat na rozhlednu a nebýt vůbec zavřený uvnitř věže?
1: 7:20 ráno fakt netuším. Dobré ráno z Četrádia, venku je sice mlha a 9 stupňů, ale kolega už filosofuje.
0: Dobré ráno. Já tu spokojeně sekám kafe a vzpomněl jsem si na rozhlednu na Krásenském vrchu.
1: A tam se leze jak?
0: Po širokém kamenném schodišti, které se vine po vnější stěně věže až nahoru. Vypadá jako malá babylonská věž.
1: Fakt.
0: No jo. Postavili ji místní lidi ve 30. letech celkem rychle a ten výhled na okolní kopce je nádherný.
1: Aha, to beru.
0: Nahoře je navíc plastická mapa na kamenné desce, takže hned víš, na co se díváš.
1: Ty a mapa,
0: Károu dojedeš kousek pod kopec a pak už tě čeká jenom příjemná procházka po žluté značce.
1: Tak to bych zvládla.
0: Mým kolenem jsem ty schody radši počítal dvakrát, abych měl jistotu, že dole neskončím v kotrmelcích.
1: No to je dobrý. 8 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. A tady jsou hlavní titulky. Na Vysočině přibývá pacientů s respiračními potížemi. Auditoři potvrdili čistý nástup šéfa bezpečnosti pražského letiště. Otce u odolené vody mají stále nepitnou vodu kvůli olovu. Lavrov OSN obvinil Evropu z maření mírových jednání o Ukrajině. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet, jedinou investicí zůstávají Dukovany. Při traktoriádě v Přerově se zranila skupina lidí po převrácení traktoru. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvatskem v Lize národů, za to vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy zlato v kajakrosu.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně polojasno a 8, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na silnici 57 v obci Branka u Opavy došlo před hodinou k nehodě. Havarované vozidlo skončilo mimo vozovku. Počítejte tam s opatrností. Na dálnici D11 u exitu 84 na výjezdu od Prahy na D35 směr Opatovice stojí porouchané vozidlo a tvoří se tam zdržení, projíždějte opatrně. Na dálnici D0 mezi 15. a 17. kilometrem směrem na Ruzyni a D7 je aktuálně silný provoz. Co se týče omezení u Olomouce na dálnici D35 pokračuje dostavba obchvatu, práce mají trvat až do konce prosince. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělateční závěry na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě je třeba počítat s koloně a omezeným provozem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z Čet rádia.

0: je taková hnusná mlha, že nevidím ani na kapotu svojí káry.
1: Dobré ráno z Čet Rádia. Máme za 20 minut 8 a ty se tváříš, jako bys nespal 3 dny, bucouši.
0: Však jsem taky nespal.
1: To tě spraví káva. Zvlášť když ti řeknu, co dávají od čtvrtka v kině, třeba historické drama Rose.
0: To je ten tajemný voják po 30-leté válce?
1: Jo, ve vesnici zjišťují, že pod cizí identitou skrývá úplně jiné pohlaví.
0: Moc složité.
1: Tak zkus francouzský snímek Opuštěný. Je o učiteli Samuelu Patym a svobodě slova.
0: A to má být oddechovka na neděli?
1: Není to oddechovka, ale je to vážně důležité téma. Ty bys chtěl v kině jenom spát.
0: Jo, minulej jsem prospal i reklamu na popcorn.
1: Ty jsi blázen, bucane. 8 hodin máme na Čet Rádiu zprávy a teď pošleme do uší pořádný nářez.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a rovnou přiznávám barvu, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale baví mě to tak, že bych to nevyměnila za nic. Je neděle, 27. září, a já jsem dneska nabuzená, jako bych vypila 3 kafe, i když jsem měla jen jedno a to ještě bucifalovo, protože to moje bylo slabý jak čaj. Tak pojďte si to se mnou poslechnout, klidně s despektem, klidně s úsměvem, hlavně si to užijte se mnou. Beran dneska nemá vydržet v klidu ani chvíli, tak ať radši vyrazí ven, než aby otravoval celou rodinu svým neklidem. Bík si dnes konečně dopřeje tu lenošivou neděli, na kterou čekal celý týden, a nikoho nenechá, aby mu do toho kecal. Blíženci budou mít chuť volat všem svým kamarádům najednou, tak ať si radši vybere jednoho a s ním to pořádně probere. Rak zůstane doma a bude vařit něco, co voní na celé schodiště, sousedi budou závidět, i když netuší co. Lev si dneska užije pozornost, kterou si sám naplánoval, třeba tím, že přijde na oběd o hodinu později, jen aby si ho všichni všimli. Pana bude mít dneska pořádek v hlavě i v lednici a bude z toho mít radost skoro dětskou. Váhy budou celý den zvažovat, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a nakonec to stejně rozhodne pes tím, že si přinese vodítko. Štír si dneska všimne něčeho, co mu dlouho unikalo, třeba že soused má nové auto a tváří se, že to není nic zvláštního. Střelec bude mít touhu vyrazit někam daleko, klidně jen na kolo za město, hlavně pryč z bytu. Kozoroh si dneska naplánuje týden dopředu, i když je neděle, a bude z toho mít větší klid než z odpočinku. Vodnář zase přijde s nápadem, který nikdo nečekal, třeba že by se mělo grilovat, i když venku fouká. Ryby budou dneska trochu zasněné, budou koukat z okna a přemýšlet o něčem, co si stejně za týden nebudou pamatovat. Tak vidíte, zase jsem vám tu navymýšlela plno věcí, a upřímně, sama tomu tak úplně nevěřím, je to prostě jenom taková hra na hvězdy, žádné neomylné proroctví. Jak se ta neděle nakonec povede, to si každý rozhoduje sám, hvězdy jsou tak akorát vděčné publikum. Zítra je pondělí a to bývá den, kdy se člověk buď nakopne, nebo se mu nechce vůbec nic, tak se přijďte podívat, na kterou stranu se přikloní vaše znamení. Tady byla Vlasta a Čet Rádio, a v pondělí jsem tu zase, s čerstvou dávkou hvězd rovnou z vesmíru.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, Parto. Tady Honza, ráno mě nikdo nezastaví a zprávy Čet rádia taky ne. Co byste dnes neměli minout? Vysočinou se šíří nakazení a lékaři varují, že hlavní vlna nemocí teprve přijde. Otce u odolané vody dál bojují s nepitnou vodou kvůli olovu. Rusko podle Lavrova dosáhne svých cílů na Ukrajině i navzdory evropským snahám o mír. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit, jak na místo šéfa bezpečnosti nastoupil bývalý policejní prezident Jan Švejdár. Auditoři podle zjištění redakce potvrdili, že výběrové řízení proběhlo standardně. Vedení letiště ale tyto pro Švejdara příznivé závěry veřejně nekomentuje. Vláda chystá pro sněmovnu návrh rozpočtu na příští rok s výrazným schodkem, přičemž poslední koaliční jednání žádné velké úspory nepřinesla. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozorňuje, že jedinou skutečnou investicí zůstávají Dukovany a takto expanzivní rozpočet v nekrizových časech prý nemá v moderní historii republiky obdoby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na valném shromáždění OSN obvinil evropské země, že brání mírovým jednáním o Ukrajině a naznačil, že se v tomto postoji rozcházejí se Spojenými státy. Podle jeho slov Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině bez ohledu na okolnosti. Obce u odolené vody se stále potýkají s nepitnou vodou poté, co jeden ze sobotních vzorků ukázal výrazně zvýšený obsah olova. Další odběry ze stejného místa i z celé vodovodní soustavy už limity splnily, přesto vodárny doporučují vodu dál nepoužívat k pití. Na Vysočině přibývá lidí s nakazením a dalšími respiračními potížemi, ordinace praktických lékařů hlásí nárůst pacientů, zatímco ve školách naopak ubývá nemocných dětí. Lékaři však upozorňují, že opravdová vlna nemocí teprve přijde s blížící se chřipkovou sezónou na konci roku. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli úvodní zápas Nové ligy národů s Chorvatskem, přestože se ve druhém poločase dokázali srovnat brankou Adama Karabce. O výsledku nakonec rozhodl v závěru střídající chorvatský hráč. Lepší zprávy přivezli čeští vodní slalomáři z mistrovství Evropy v italské Ifrije, kde v kajakrosu ovládli závod Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Česká výprava si ze šampionátu odvezla hned několik medailí. A na závěr dobrá zpráva ze Šluknovska. Po více než 120 letech tam vyrostla nová rozhledna, tentokrát v podobě mohutné ocelové konstrukce na místě staré dřevěné věže. Stala se tak nejsevernější rozhlednou v Česku a má lákat turisty nejen do Českého Švýcarska, ale i do celého Šluknovského výběžku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, Brně polojasno a 8, Ostravě zataženo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D835 na 292. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Tvoří se zdržení, projíždíte opatrně. Na dálnici D11 u exitu 84, tedy na výjezdu od Prahy na D35 směrem na Opatovice. Vejvej komplikuje provoz další porouchané vozidlo. Na dálnici D8 na 44. kilometru směrem na Prahu vásí řidiči předmět na vozovce, patrně popadanou dopravní značku, projíždíte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 64. a 82. kilometrem směrem na Brno probíhá úklid krajnic a sečení trávy, pomalu jedoucí vozidla údržby zpomalují provoz. Do konce září ještě potrvá oprava dělatečních závěrů na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Český Těšín. U Brna se dál pracuje na křižovatce dálnic D1 a D2, v místě je třeba počítat s koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Dobré ráno z Četrádia, je 8.20 a ve studiu vás zdraví Bucipal a Vlasta.
1: Venku je sice lezavo, ale já musím hned k věci.
0: Nasypala jsi do kávovaru ty nové boby?
1: Pucane, nechej kafé kafem.
0: Bez kávy nevnímám svět.
1: Čeští slalomáři ovládli mistrovství Evropy v kajakcrossu, Tereza Kneblová i Matyáš Novák mají zlato.
0: Kajakcross. Je to divoké narážení plastových lodí v peřejích?
1: Je to pořádný adrenalin.
0: Podle mě je to jen pouťová atrakce na divoké vodě.
1: Ale houby, je to skvělá podívaná.
0: No jo, kanoistika vypadala jinak.
1: Co vy, sledujete kajakcross, nebo je na vás moc divoký? Napište nám zprávu.
0: 9 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď posíláme do eteru trochu svižného rytmu.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Na Vysočině přibývá pacientů s respiračními potížemi. Auditoři potvrdili čistý nástup šéfa bezpečnosti pražského letiště. Otce u odolené vody mají stále nepitnou vodu kvůli olovu. Lavrov OSN obvinil Evropu z maření mírových jednání o Ukrajině. Vláda chystá výrazně schodkový rozpočet, jedinou investicí zůstávají Dukovany. Při traktoriádě v Přerově se zranila skupina lidí po převrácení traktoru. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli s Chorvatskem v Lize národů, za to vodní slalomáři vybojovali na mistrovství Evropy zlato v kajakrosu.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze mlhavo a 9 stupňů, v Brně polojasno a 9, Ostravě zataženo a 9. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na dálnici D835 na 292 km směrem na Ostravu stojí poroukané vozidlo. Tvoří se zdržení, projíždíte opatrně. Na dálnici D11 u exitu 84, tedy na výjezdu od Prahy na D35 směrem na Opatovice. Vejvej komplikuje provoz další poroukané vozidlo. Na dálnici D8 na 44. kilometru směrem na Prahu vásí řidiči předmět na vozovce, patrně popadanou dopravní značku, projíždíte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 mezi 64. a 82. kilometrem směrem na Brno probíhá úklid krajnic a sečení trávy, pomalu jedoucí vozidla údržby zpomalují provoz. Do konce září ještě potrvá oprava dělatečních závěrů na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Český Těšín. U Brna se dál pracuje na křižovatce dálnic D1 a D2, v místě je třeba počítat s koloně. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: A jak v tomhle kladu můžeš vůbec běhat, to fakt nepochopím.
1: Náhodou se skvěle dýchá. Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 9, venku je zataženo a 9 stupňů, ale pohyb zahřeje.
0: Mně stačí horké kafe.
1: Ty a to tvoje kafe. Hele, Bucane, víš, že existuje poštovní loď, která doručuje dopisy ostatním lodím přímo za jízdy.
0: Pošta za jízdy na vodě, vlasti? To je podle mě blbost.
1: Jmenuje se J2TV Westcott 2 a pluje v Americe. Je to jediná plovoucí poštovní pobočka na světě a má i vlastní poštovní směrovací kód.
0: A nákladní loď ani nezastaví?
1: Ne. Velká loď jenom zpomalí, z malé poštovní lodi jim vytáhnou na provazu kbelík s dopisy a balíky, hodí tam poštu k odoslání a jede se dál.
0: Kbelík na provazu M.
1: Funguje to tak přes 100 let a doručují jim všechno, od dopisů až po teplou pizzu pro posádku.
0: Pizzu do kbelíku, no vidíš. To bych bral do mojí káry taky.
1: Zítra ráno bude podobně chladno, tak si neschovávejte bundy hluboko do skříně, i když dneska vlezeme odpoledne až na 21 stupňů.
0: 9 hodin přineseme zprávy Čet rádia a já mizím pro další šálek.
1: A my vám teď pošleme do uší čerstvý rytmus na probrání.

0: horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a rovnou přiznávám barvu, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale baví mě to tak, že bych to nevyměnila za nic. Je neděle, 27. září, a já jsem dneska nabuzená, jako bych vypila 3 kafe, i když jsem měla jen jedno a to ještě bucifalovo, protože to moje bylo slabý jak čaj. Tak pojďte si to se mnou poslechnout, klidně s despektem, klidně s úsměvem, hlavně si to užijte se mnou. Beran dneska nemá vydržet v klidu ani chvíli, tak ať radši vyrazí ven, než aby otravoval celou rodinu svým neklidem. Bík si dnes konečně dopřeje tu lenošivou neděli, na kterou čekal celý týden, a nikoho nenechá, aby mu do toho kecal. Blíženci budou mít chuť volat všem svým kamarádům najednou, tak ať si radši vybere jednoho a s ním to pořádně probere. Rak zůstane doma a bude vařit něco, co voní na celé schodiště, sousedi budou závidět, i když netuší co. Lev si dneska užije pozornost, kterou si sám naplánoval, třeba tím, že přijde na oběd o hodinu později, jen aby si ho všichni všimli. Pana bude mít dneska pořádek v hlavě i v lednici a bude z toho mít radost skoro dětskou. Váhy budou celý den zvažovat, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a nakonec to stejně rozhodne pes tím, že si přinese vodítko. Štír si dneska všimne něčeho, co mu dlouho unikalo, třeba že soused má nové auto a tváří se, že to není nic zvláštního. Střelec bude mít touhu vyrazit někam daleko, klidně jen na kolo za město, hlavně pryč z bytu. Kozoroh si dneska naplánuje týden dopředu, i když je neděle, a bude z toho mít větší klid než z odpočinku. Vodnář zase přijde s nápadem, který nikdo nečekal, třeba že by se mělo grilovat, i když venku fouká. Ryby budou dneska trochu zasněné, budou koukat z okna a přemýšlet o něčem, co si stejně za týden nebudou pamatovat. Tak vidíte, zase jsem vám tu navymýšlela plno věcí, a upřímně, sama tomu tak úplně nevěřím, je to prostě jenom taková hra na hvězdy, žádné neomylné proroctví. Jak se ta neděle nakonec povede, to si každý rozhoduje sám, hvězdy jsou tak akorát vděčné publikum. Zítra je pondělí a to bývá den, kdy se člověk buď nakopne, nebo se mu nechce vůbec nic, tak se přijďte podívat, na kterou stranu se přikloní vaše znamení. Tady byla Vlasta a Čet Rádio, a v pondělí jsem tu zase, s čerstvou dávkou hvězd rovnou z vesmíru.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Rusko stupňuje útoky na sklady kolem Kyjeva, premiér Babiš mluví o míru, zatímco Evropa řeší obranu a vedení pražského letiště tají výsledky prověrky svého bezpečnostního šéfa. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit okolnosti nástupu bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara do vedení bezpečnosti. Audit podle zjištění iRozhlas.cz dopadl pro Švejdara příznivě, tedy že výběrové řízení proběhlo v pořádku. Vedení letiště ale výsledky prověrky veřejně nekomentuje. Rusko podle nevládní organizace ACLET od poloviny června výrazně přitvrdilo v útocích na sklady v Kyjevě a jeho okolí. Počet takových úderů je nejvyšší od začátku celé války. Ruské rakety a drony míří na sklady s potravinami, na hypermarkety i na zásoby pohonných hmot. U Cejince na Příbramsku zemřel při sobotní jízdě na čtyřkolce chlapec, který stroj řídil. Nehoda se stala na lesní cestě, kde jel spolu s dalším chlapcem. Okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. Podle analýzy ministerstva vnitra, kterou získal server iRozhlas.cz, je nový systém a legislativa natolik složitý, že vytvořit v něm bezchybnou novelu zákona je téměř nadlidský úkol. Systém navíc přináší úředníkům víc papírování, nemín. Přitom ho stát vyvíjí už 13 let a investoval do něj stovky milionů korun. Premiér Andrej Babiš se v poslední době opakovaně prezentuje jako zastánce míru, natáčí videa s heslem proti válce a stěžuje si, že mu za to komentátoři nadávají. Evropa přitom bez jeho účasti intenzivně pracuje na posílení protivzdušné obrany, protože hrozba ze strany Ruska podle mnoha politiků nadále trvá. A teď sport. Čeští fotbalisté v sobotu v Edenu prohráli svůj první zápas pod novým španělským trenérem Santem Deniou, s Chorvatskem podlehli v poměru 1:2 na úvod Ligy národů. Trenér Denia i přes prohru ocenil výkon mužstva a řekl, že tým ukázal možnou cestu do budoucna. Radost si z reprezentační premiéry odnesl i záložník Jiří Sláma, který před pár lety s fotbalem už skoro skončil a dnes se raduje z místa v základní sestavě národního týmu. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kostelu svatého Jiří u Rybníka Svět na Třeboňsku se po měsících práce vrátila na věž opravená báň, tesaři ji nově pokryli měděným plechem. Před instalací báně řemeslníci do věže spustili i dva zrestaurované zvony, takže kostelík v Domaníně teď zase zní tak, jak má.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 10 stupňů, Brně zataženo a 10, Ostravě polojasno a 11. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Bez počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na dálnici D2 mezi 6. a 5. kilometrem ve směru na Brno se před chvílí poroukalo vozidlo, tvoří se tam zdržení, počítejte s čekacími dobami, omezení by mělo trvat v 10 hodin 25. Na několika dálnicích teď navíc jezdí pomalé vozidlo údržby, které sekají trávu nebo uklízí krajnice, a to na D1 mezi 152. a 70. kilometrem směrem na Brno, na D7 u Prahy a na D35 směrem na Hradec Králové. Provoz je tam kvůli tomu pomalejší, ale plynulý. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky. Řidiči by tam měli počítat s koncem exitu 196B a možnou tvorbou kolon. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje do konce září oprava dělatečních závěrů na mostě mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ozajde na druhé kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Rusko zesiluje údery na sklady v okolí Kyjeva, míří na obchody i zásoby paliv. Premiér Babiš mluví o míru, zatímco Evropa bez něj pracuje na protivzdušné obraně. Analýza ministerstva vnitra tvrdě kritizuje digitalizační projekt e-legislativa. Vedení letiště Praha tají výsledek prověrky svého nového bezpečnostního šéfa. Na Příbramsku zemřel při nehodě na čtyřkolce chlapec. A teď sport. Čeští fotbalisté prohráli svůj první zápas pod novým trenérem s Chorvatskem.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 10 stupňů, v Brně zataženo a 11, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Dopolední dopravní servis ČET Rádia s Honzou. Na dálnici D2 mezi 6. a 5. kilometrem ve směru na Brno se před chvílí poroukalo vozidlo, tvoří se tam zdržení, počítejte s čekacími dobami, omezení by mělo trvat do 10 hodin 25. Na několika dálnicích teď navíc jezdí pomalé vozidlo údržby, které sekají trávu nebo uklízí krajnice, a to na D1 mezi 152. a 70. kilometrem směrem na Brno, na D7 u Prahy a na D35 směrem na Hradec Králové. Provoz je tam kvůli tomu pomalejší, ale plynulý. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že u křížení dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá rekonstrukce křižovatky. Řidiči by tam měli počítat s koncem exitu 196B a možnou tvorbou kolon. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje do konce září oprava dělatečních závěrů na mostě mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Ozaj jde na druhé kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: Venku je zataženo, pouhých 10 stupňů a na ranní běhání to byla fakt zima.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 10 a na sichravo pomáhá jedině pořádné kopejniště, vlastně.
0: To víš, že jo. Co tam máš dál?
1: Víš, že slavný skladatel Jaroslav Ježek by letos oslavil 120 let od narození?
0: Nekecej, 120.
1: Pak. A v Holešově na zámku mu k tomu výročí chystají velký pořad s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
0: Klobouk vekřový nebo tmavomodrý svět? To jsou přece naprosté pecky.
1: No jo. Osvobozené divadlo mělo díky němu neskutečné šlágry.
0: Vystoupí tam desítky muzikantů, malé i velké talentované děti.
1: To bych si dal líbit.
0: Ty jsi hrozný lenoch.
1: Zrovna si jdu postavit na další kávu.
0: No proto. V 10 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď vám do uší pustíme skvělou muziku.

0: je 10 hodin.
1: Tak dobré dopoledne. Luza u mikrofonu, dejte si pauzu na kafe a já vám k němu povím, co se děje. O čem se dnes mluví? Rusko stupňuje útoky na sklady kolem Kyjeva, premiér Babiš mluví o míru, zatímco Evropa řeší obranu a vedení pražského letiště tají výsledky prověrky svého bezpečnostního šéfa. Premiér Andrej Babiš se v poslední době opakovaně prezentuje jako zastánce míru, natáčí videa s heslem proti válce a stěžuje si, že mu za to komentátoři nadávají. Evropa přitom bez jeho účasti intenzivně pracuje na posílení protivzdušné obrany, protože hrozba ze strany Ruska podle mnoha politiků nadále trvá. U Pcejince na Příbramsku zemřel při sobotní jízdě na čtyřkolce chlapec, který stroj řídil. Nehoda se stala na lesní cestě, kde jel spolu s dalším chlapcem. Okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit okolnosti nástupu bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara do vedení bezpečnosti. Audit podle zjištění iRozhlas.cz dopadl pro Švejdara příznivě, tedy že výběrové řízení proběhlo v pořádku. Vedení letiště ale výsledky prověrky veřejně nekomentuje. Podle analýzy ministerstva vnitra, kterou získal server iRozhlas.cz, je nový systém a legislativa natolik složitý, že vytvořit v něm bezchybnou novelu zákona je téměř nadlidský úkol. Systém navíc přináší úředníkům víc papírování, nemíň. Přitom ho stát vyvíjí už 13 let a investoval do něj stovky milionů korun. Rusko podle nevládní organizace ACLED od poloviny června výrazně přitvrdilo v útocích na sklady v Kyjevě a jeho okolí. Počet takových úderů je nejvyšší od začátku celé války. Ruské rakety a drony míří na sklady s potravinami, na hypermarkety i na zásoby pohonných hmot. A teď sport. Čeští fotbalisté v sobotu v Edenu prohráli svůj první zápas pod novým španělským trenérem Santem Deniou, s Chorvatskem podlehli v poměru 1:2 na úvod Ligy národů. Trenér Denia i přes prohru ocenil výkon mužstva a řekl, že tým ukázal možnou cestu do budoucna. Radost si z reprezentační premiéry odnesl i záložník Jiří Sláma, který před pár lety s fotbalem už skoro skončil a dnes se raduje z místa v základní sestavě národního týmu. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kostelu svatého Jiří u Rybníka Svět na Třeboňsku se po měsících práce vrátila na věž opravená báň, tesaři ji nově pokryli měděným plechem. Před instalací báně řemeslníci do věže spustili i dva zrestaurované zvony, takže kostelík v Domaníně teď zase zní tak, jak má.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 10 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. To je z počasí vše. Užijte si den a pohodu s Čet rádiem. Zdraví Honza.

0: počasí.
1: Dobré dopoledne. Honza má pro vás předpověď na zbytek dne i na zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. A to je k počasí vše. Držte se, den je ještě dlouhý, zdraví Honza.

0: Dobré dopoledne z Czech Radia. Máme za 20 minut 11 a já už jsem stihla proběhnout celý park.
1: No jo, hlavně, že se na mě mračíš, jako by ti v tom kerinku místo kávy plaval studený čaj.
0: Protože se tváříš, jako bys nespal týden. Přitom je venku zataženo a příjemných 11 stupňů.
1: 11 stupňů je na mě moc sikravo a má Kára ráno ani nechtěla chytnout, tak se nedi.
0: No vidíš, a představ si, že v jedné sibiřské vesnici jménem Ojmjakon prodávají na trhu ryby a maso přímo na stolu na ulici bez jakéhokoliv mrazáku.
1: No to se jim to prodává, když jim tam ani mouchy nelétají.
0: No právě, tam totiž naměřili 67 stupňů pod nulou a normálně tam žijí lidi.
1: 67? To bych tam nenastartoval ani s novou baterií, natož aby mi v autě topilo kafe.
0: Lidé tam nechávají auta běžet celé hodiny, protože když motor vypnou, už ho v té zimě neuvedou do chodu.
1: To musí být ráno na návsi radost dýchat ty výfukové plyny.
0: Děti tam chodí do školy, i když je minus 40 stupňů, zavírají až při minus 52.
1: Já bych minus 50 nevytáhl paty z postele ani za nic.
0: No ty bys nesjel ani pro čerstvý rohlík, ale já si půjdu po vysílání hned koupit pořádnou péřovku.
1: Nikam neběž, v 11 hodin přineseme zprávy Czech Rádia a teď si radši dáme nějaký pořádný rytmus.

0: horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a rovnou přiznávám barvu, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale baví mě to tak, že bych to nevyměnila za nic. Je neděle, 27. září, a já jsem dneska nabuzená, jako bych vypila 3 kafe, i když jsem měla jen jedno a to ještě bucifalovo, protože to moje bylo slabý jak čaj. Tak pojďte si to se mnou poslechnout, klidně s despektem, klidně s úsměvem, hlavně si to užijte se mnou. Beran dneska nemá vydržet v klidu ani chvíli, tak ať radši vyrazí ven, než aby otravoval celou rodinu svým neklidem. Bík si dnes konečně dopřeje tu lenošivou neděli, na kterou čekal celý týden, a nikoho nenechá, aby mu do toho kecal. Blíženci budou mít chuť volat všem svým kamarádům najednou, tak ať si radši vybere jednoho a s ním to pořádně probere. Rak zůstane doma a bude vařit něco, co voní na celé schodiště, sousedi budou závidět, i když netuší co. Lev si dneska užije pozornost, kterou si sám naplánoval, třeba tím, že přijde na oběd o hodinu později, jen aby si ho všichni všimli. Pana bude mít dneska pořádek v hlavě i v lednici a bude z toho mít radost skoro dětskou. Váhy budou celý den zvažovat, jestli jít na procházku nebo zůstat doma, a nakonec to stejně rozhodne pes tím, že si přinese vodítko. Štír si dneska všimne něčeho, co mu dlouho unikalo, třeba že soused má nové auto a tváří se, že to není nic zvláštního. Střelec bude mít touhu vyrazit někam daleko, klidně jen na kolo za město, hlavně pryč z bytu. Kozoroh si dneska naplánuje týden dopředu, i když je neděle, a bude z toho mít větší klid než z odpočinku. Vodnář zase přijde s nápadem, který nikdo nečekal, třeba že by se mělo grilovat, i když venku fouká. Ryby budou dneska trochu zasněné, budou koukat z okna a přemýšlet o něčem, co si stejně za týden nebudou pamatovat. Tak vidíte, zase jsem vám tu navymýšlela plno věcí, a upřímně, sama tomu tak úplně nevěřím, je to prostě jenom taková hra na hvězdy, žádné neomylné proroctví. Jak se ta neděle nakonec povede, to si každý rozhoduje sám, hvězdy jsou tak akorát vděčné publikum. Zítra je pondělí a to bývá den, kdy se člověk buď nakopne, nebo se mu nechce vůbec nic, tak se přijďte podívat, na kterou stranu se přikloní vaše znamení. Tady byla Vlasta a Čet Rádio, a v pondělí jsem tu zase, s čerstvou dávkou hvězd rovnou z vesmíru.

0: Je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne s Čet rádiem. Za u mikrofonu a mám pro vás přehled toho, co se děje. Ve zprávách dnes. Rusko stupňuje útoky na sklady kolem Kyjeva, premiér Babiš mluví o míru, zatímco Evropa řeší obranu a vedení pražského letiště tají výsledky prověrky svého bezpečnostního šéfa. Obce Jince na Příbramsku zemřel při sobotní jízdě na čtyřkolce chlapec, který stroj řídil. Nehoda se stala na lesní cestě, kde jel spolu s dalším chlapcem. Okolnosti tragédie teď vyšetřuje policie. Rusko podle nevládní organizace Atlet od poloviny června výrazně přitvrdilo v útocích na sklady v Kyjevě a jeho okolí. Počet takových úderů je nejvyšší od začátku celé války. Ruské rakety a drony míří na sklady s potravinami, na hypermarkety i na zásoby pohonných hmot. Podle analýzy ministerstva vnitra, kterou získal server irozhlas.cz, je nový systém a legislativa natolik složitý, že vytvořit v něm bezchybnou novelu zákona je téměř nadlidský úkol. Systém navíc přináší úředníkům víc papírování, nemín. Přitom ho stát vyvíjí už 13 let a investoval do něj stovky milionů korun. Nové vedení pražského letiště nechalo prověřit okolnosti nástupu bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara do vedení bezpečnosti. Audit podle zjištění irozhlas.cz dopadl pro Švejdara příznivě, tedy že výběrové řízení proběhlo v pořádku. Vedení letiště ale výsledky prověrky veřejně nekomentuje. Premiér Andrej Babiš se v poslední době opakovaně prezentuje jako zastánce míru, natáčí videa s heslem proti válce a stěžuje si, že mu za to komentátoři nadávají. Evropa přitom bez jeho účasti intenzivně pracuje na posílení protivzdušné obrany, protože hrozba ze strany Ruska podle mnoha politiků nadále trvá. A teď sport. Čeští fotbalisté v sobotu v Edenu prohráli svůj první zápas pod novým španělským trenérem Santem Deniou, s Chorvatskem podlehli v poměru 1:2 na úvod Ligy národů. Trenér Denia i přes prohru ocenil výkon mužstva a řekl, že tým ukázal možnou cestu do budoucna. Radost si z reprezentační premiéry odnesl i záložník Jiří Sláma, který před pár lety s fotbalem už skoro skončil a dnes se raduje z místa v základní sestavě národního týmu. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kostelu svatého Jiří u Rybníka Svět na Třeboňsku se po měsících práce vrátila na věž opravená báň, tesaři ji nově pokryli měděným plechem. Před instalací báně řemeslníci do věže spustili i dva zrestaurované zvony, takže kostelík doma Níně teď zase zní tak, jak má.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 12 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 15. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Počasí máme za sebou. Zase loučí, Čet rádio hraje dál.

podívej, kvete růže, podívej. Ale jak ty růže pěstovat, když našinec je řezník a ne Jan Amos Komenský?

0: počasí.
1: Zdravím vás, posluchači. Honza, u počasí, tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme zataženo v Praze 13 stupňů, Brně 16 a v Ostravě 16. Dnes bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 23, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Balík počasí. Hoza vám přeje pohodové dopoledne s Čet rádiem.

0: Dobré dopoledne z Czech Rádia. Za 20 minut 12 vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zataženo 13 stupňů a mně se dneska tak neskutečně chce spát.
0: Ty jsi nevyspalý už od rána, Bucouši. Radši ti zvednu náladu historií z 50. let.
1: Mě nezvedne ani káva.
0: Víš vůbec, jak vznikla slavná písnička Tutti Frutti od Little Richarda?
1: No jo, normálně ji složil někde u piana.
0: Vůbec ne. Myl nádobí v jídelně na autobusovém nádraží a dřel drátěnkou hrnce, když ho naštval šéf.
1: Hlubost.
0: Fakt. Ten slavný rytmický výkřik si vymyslel jenom jako naštvanou nadávku na svého vedoucího.
1: Tomu nevěřím, to si někdo vymyslel až po letech.
0: Nevymyslel, v nahrávacím studiu pak museli text za 15 minut přepsat, protože ten původní byl moc sprostý.
1: Spíš pohádka pro naivní.
0: Ty nevěříš ničemu. Jak to máte vy, věříte takovým historkám ze zákulisí, nebo myslíte, že je to jen trik? Napište nám.
1: Ve 12 hodin přineseme zprávy Czech Rádia a teď pošleme do vzduchu trochu muziky.
2: Czech Rádio. Just the guitar, okay, cool.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne. Uza u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Hord, kde se setká s oběťmi násilí v církvi. Aktivisté obsadili kov prasnic na Jihlavsku, policie je z areálu vyvedla. Vláda otevřela debatu o snížení věku trestní odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své francouzské cestě a z Paříže se přesunou do Hord. Večer se pomodlil o proslulé jeskyně Masabiel a dopoledne tam odslouží mši, na kterou se čeká na 150 tisíc věřících. Během pobytu se hlava katolické církve setká také s oběťmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. Na Zlínsku skončila tragicky noční jízda 18-letého řidiče, který měl v autě 4 spolujezdce. Vůz vyjel mimo silnici a narazil do stromu, jeden z mladých pasažérů zranění nepřežil, další 4 lidé se zranili. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc otevřel ve sněmovně debatu o snížení věku trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, jako je vražda, až na 13 let. Pokud návrh podpoří vláda, chce ho příští rok předložit poslancům. Proti záměru se ale staví opozice, řada odborníků i sama výchovná zařízení. Řidiči by dnes měli počítat s výlukou na Pražském okruhu u Slivence. Kvůli usazování mostního nosníku bude od 13. hodiny na zhruba 2 hodiny uzavřený v obou směrech, a to za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Policie doporučuje objízdné trasy. V Markvarticích na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů kov prasnic, aby upozornila na podmínky, v jakých tam zvířata žijí. Další demonstranti drželi transparenty přímo před branou podniku. Policie je po několika hodinách z areálu vyvedla. Vedení chovu tvrdí, že aktivisté svým vstupem ohrozili zdraví zvířat. A teď sport. České tenistky odstartovaly finále poháru Beližánkinkové proti Ukrajině. V úvodní dvouhře se utkala Karolína Muková s Angelinou Kalininovou, po ní nastoupí wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Fotbalová reprezentace prohrála v úvodu Ligy národů s Chorvatskem. Přesto si debut národním týmu užil Jiří Sláma, který ještě před pár lety s fotbalem málem skončil a hrával za rezervu Pardubic. A na závěr příjemná zpráva ze sadů v Hučicích na Přerovsku mají letos obrovský zájem o samosběr jablek a hrušek. Zmizeň sice letos potrápili jarní mrazy a suché léto, přesto se lidé rádi přijedou ovoce natrhat přímo ze stromů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 17. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Hezké odpoledne vám přeje Honza.
2: Tohle je Čet Rádio.

0: Počasí.
1: Dobré odpoledne. Honza má pro vás předpověď na zbytek dne i na další dny. Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 24, ve středu až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s Čedrádiem a Honzou je hezky za každého počasí.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 12.40.
1: Do toho veselého tónu mi radši podej kávu.
0: Venku je zataženo, 15 stupňů a ty ses zřejmě moc nevyspal.
1: Soused od 5 ráno vrtal.
0: Radši tě rozptýlím. Dneska totiž slaví narozeniny zpěvačka Avril Lavigne.
1: Jo, ta z Kanady.
0: Hit o klukovi na prkně z ní udělal hvězdu a sama na skateboardu fakt jezdila.
1: V jejím věku bych z prkna hned sletěl.
0: Narozeniny má dneska i herečka Gwyneth Paltrow.
1: Ta má Oscara za Zamilovaného Shakespeara.
0: Jo, ale víc se o ní píše kvůli jejímu obchodu se zvláštními svíčkami a zdravým stylem.
1: No jo, předražené zbytečnosti.
0: Fakt.
1: Jednu zprávy a teď hrajeme.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne. Tady Bucifal, věnujte mi pár minut a budete vědět, co se děje. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Vord, kde se setká s oběťmi násilí v církvi. Aktivisté obsadili chov prasnic na Jihlavsku, policie je z areálu vyvedla. Vláda otevřela debatu o snížení věku trestní odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc otevřel ve sněmovně debatu o snížení věku trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, jako je vražda, až na 13 let. Pokud návrh podpoří vláda, chce ho příští rok předložit poslancům. Proti záměru se ale staví opozice, řada odborníků i sama výchovná zařízení. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své francouzské cestě a z Paříže se přesunul do Lourdes. Večer se pomodlil u proslulé jeskyně Massabiel a dopoledne tam odslouží mši, na kterou se čeká na 150 000 věřících. Během pobytu se hlava katolické církve setká také s oběťmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. Na Zlínsku skončila tragicky noční jízda 18-letého řidiče, který měl v autě 4 spolujezdce. Vůz vyjel mimo silnici a narazil do stromu, jeden z mladých pasažérů zranění nepřežil, další 4 lidé se zranili. Řidiči by dnes měli počítat s výlukou na pražském okruhu u Slivence. Kvůli usazování mostního nosníku bude od 13. hodiny na zhruba 2 hodiny uzavřený v obou směrech, a to za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Policie doporučuje objízdné trasy. V Markvarticích na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů chov prasnic, aby upozornila na podmínky, v jakých tam zvířata žijí. Další demonstranti drželi transparenty přímo před branou podniku. Policie je po několika hodinách z areálu vyvedla. Vedení chovu tvrdí, že aktivisté svým vstupem ohrozili zdraví zvířat. A teď sport. České tenistky odstartovaly finále poháru byly Žán Kingové proti Ukrajině. V úvodní dvouhře se utkala Karolína Muchová s Angelinou Kalininovou, po ní nastoupí wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Fotbalová reprezentace prohrála v úvodu Ligy národů s Chorvatskem. Přesto si debut národním týmu užil Jiří Sláma, který ještě před pár lety s fotbalem málem skončil a hrával za rezervu Pardubic. A na závěr příjemná zpráva ze sadů v Lučicích na Přerovsku mají letos obrovský zájem o samosběr jablek a hrušek. Sklizeň sice letos potrápili jarní mrazy a suché léto, přesto si lidé rádi přijedou ovoce natrhat přímo ze stromů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě zataženo a 18. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik předpověď. Ať se vám povede i zbytek dne, zdraví Bucifal z Čet Rádia.

počasí. Krásné odpoledne. U předpovědi počasí vás vítá Bucipal. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě zataženo a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. To bylo počasí. Bucipal děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

0: Stejně ti říkám, že ty tvoje rajčata na zahrádce do večera usnou.
1: Neusnou, polil jsem je ráno. Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut dvě.
0: No jo. Venku je polojasno a 18 stupňů, ale země zralá na pořádný slejak.
1: Dneska má být až 21, moja kára i rajčata to přežijí.
0: Víš o tom, že existuje déšť, který vůbec nedopadne na zem?
1: Jak nedopadne?
0: Normálně. Mrak spustí provazce vody, ale v teplém vzduchu pod ním se všechno odpaří. Říká se tomu virga.
1: Takže dole je sucho?
0: Vidíš na obloze dešťové záclony, které visí ve vzduchu a končí v nicotě.
1: To bych neřekl, že voda jen tak zmizí.
0: Fakt. Kapky odpaří horký vzduch.
1: Divný úkaz.
0: Mně by se to líbilo, nemusela bych nosit deštník. Já už se hlavně těším, až za 20 minut vypadnu domů.
1: Já si jdu jenom do kuchyňky postavit na kávu. 14 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď pošleme do vzduchu trochu odpolední muziky.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co byste dnes neměli minout? Papež Lev XIV. Dorazil do francouzských Hort, kde se setká s oběťmi násilí v církvi. Aktivisté obsadili chov prasnic na Jihlavsku, policie je z areálu vyvedla. Vláda otevřela debatu o snížení věku trestní odpovědnosti u nejzávažnějších zločinů. V Markvarticích na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů chov prasnic, aby upozornila na podmínky, v jakých tam zvířata žijí. Další demonstranti drželi transparenty přímo před branou podniku. Policie je po několika hodinách z areálu vyvedla. Vedení chovu tvrdí, že aktivisté svým vstupem ohrozili zdraví zvířat. Řidiči by dnes měli počítat s výlukou na pražském okruhu u Slivence. Kvůli usazování mostního nosníku bude od 13. hodiny na zhruba 2 hodiny uzavřený v obou směrech, a to za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Policie doporučuje objízdné trasy. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své francouzské cestě a z Paříže se přesunul do Lourdes. Večer se pomodlil u proslulé jeskyně Massabiel a dopoledne tam odslouží mši, na kterou se čeká na 150 000 věřících. Během pobytu se hlava katolické církve setká také s oběťmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. Na Zlínsku skončila tragicky noční jízda 18-letého řidiče, který měl v autě 4 spolujezdce. Bus vyjel mimo silnici a narazil do stromu, jeden z mladých pasažérů zranění nepřežil, další 4 lidé se zranili. Ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc otevřel ve sněmovně debatu o snížení věku trestní odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy, jako je vražda, až na 13 let. Pokud návrh podpoří vláda, chce ho příští rok předložit poslancům. Proti záměru se ale staví opozice, řada odborníků i sama výchovná zařízení. A teď sport. České tenistky odstartovaly finále poháru byly Žán Kingové proti Ukrajině. V úvodní dvouhře se utkala Karolína Muchová s Angelinou Kalininovou, po ní nastoupí wimbledonská šampionka Linda Nosková proti Elině Svitolinové. Fotbalová reprezentace prohrála v úvodu Ligy národů s Chorvatskem. Přesto si debut národním týmu užil Jiří Sláma, který ještě před pár lety s fotbalem málem skončil a hrával za rezervu Pardubic. A na závěr příjemná zpráva ze sadů v Lučicích na Přerovsku mají letos obrovský zájem o samosběr jablek a hrušek. Sklizeň sice letos potrápili jarní mrazy a suché léto, přesto si lidé rádi přijedou ovoce natrhat přímo ze stromů. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě zataženo a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucifal.

počasí. Zdravím vás u Čet rádia, tady Bucifal od počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.

0: Jako vážně tvrdíš, že platit za to, že si sám načesáš bednu jablek, je ideální nedělní zábava?
1: No jo, nahoru na strom a dolů s plným košem. Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut 3 a já mám pocit, že mi oči drží otevřené jenom zázrak.
0: Báříš se jak po týdnu v dole, přitom venku je celkem příjemných 20 stupňů a polojasno.
1: Náhodou zpráva z Lučic na Přerovsku mě zaujala. I přes jarní mrazy a sucho mají o samosběr jablek a hrušek obrovský zájem.
0: Já bych spadla.
1: Kdybys viděla moji úrodu na zahrádce, taky bys radši jela na Hanou. Mě letos vyrostla tak 3 zakrselá jablíčka.
0: A pan zahradník selhal.
1: Nezávidím. Jen říkám, že natrhat si vlastní hrušku přímo ze stromu má něco do sebe. I když lézt po žebříku nevyspalý je riziko.
0: Kdybys na žebříku usnul, buď souši.
1: To jo. A dost rychle.
0: Představ si to, lezeš na větev a v polovině cesty začneš klímat.
1: To radši ne. Právě proto jdu do kuchynky postavit na pořádně silnou kávu, než spadnu ze židle.
0: Radši běž. V 15 hodin přineseme zprávy Čet rádia a teď posíláme do vzduchu trochu odpolední energie.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Lucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Ve zprávách dnes. Ministryně financí varuje, že vyšším daním se vláda nevyhne. Spor v koalici o ministerstvo životního prostředí pokračuje. Slapská přehrada se poprvé v historii vypouští kvůli suchu. Vicepremiér a šéf motoristů Petr Macinka v pořadu Partie odmítl, že by jeho strana měla přijít o ministerstvo životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že mu chodí tisíce e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. Macinka řekl, že o žádné změně v koalici nemá žádné informace. Papež Lev XIV. Dorazil z Paříže do francouzských Lourdes, kde navštívil poutní jeskyni Massabielle a pomodlil se k Panně Marii. Chystá se sloužit mši, na kterou má dorazit až 150 tisíc věřících, a setkat se s obětmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. Ministryně financí Alena Schillerová v nedělní debatě České televize řekla, že se vláda podle jejího názoru nevyhne zvýšení některých daní, přestože to v programovém prohlášení odmítla. Zmínila možnou úpravu spotřební či rafinérské daně, zdanění investičních bytů nebo návykových a škodlivých látek. Připravují se prý různé varianty, které by měly padnout na stůl v příštích měsících. Povodí Vltavy poprvé v historii záměrně vypouští Slapskou přehradu, a to kvůli kritickému nedostatku vody v nádrži Orlík. Hladina už klesla o téměř 7 metrů a podle ředitele podniku by se během několika týdnů mohly vynořit i budovy zatopené při stavbě přehrady před více než 70 lety. Na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů pod Prasnic, kterým chtěli upozornit na podmínky chovu zvířat. Podle vedení podniku svým vstupem na porodnici ohrozili zdraví zvířat. Po několika hodinách je z areálu odvedla přivolaná policie. A teď sport. České tenistky poprvé v historii ovládly byly Zhang Qingcu, když ve finále jasně porazili Ukrajinu poměrem 2-0. A na závěr do Příchovic u Tanvaldu, kde vrcholí oslavy 60 let divadla Járy Cimrmana. Doprovodila je spanilá jízda krojovaných cyklistů na historických kolech i veřejná anketa o nejoblíbenější divadelní postavu, ve které zvítězil Vavro. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě zataženo a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Krásné odpoledne vám přeje Bucifal z Čet Rádia.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Vybucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě zataženo a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý až pátek zataženo, teploty mezi 19 a 24 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. A to je z počasí vše. Pohodový podvečer u Čet rádia přeje váš Bucifal.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 15.40 a ve studiu jsme Bucipal a Vlasta.
1: Venku je zataženo a rovných 20 stupňů, ale ty tady nad tím hrnkem úplně záříš, Bucane.
0: No jo, káva léčí tělo i duši. Zrovna jsem si četl o jedné americké doktorce, jmenovala se Virginia Apkrová.
1: Ta vymyslela skóre pro miminka.
0: No vidíš. V roce 1952. V té době se novorozenci hned po porodu moc nekontrolovali.
1: To snad ne.
0: Pak. Ona si na ubrousek v jídelně napsala 5 věcí jako dýchání nebo tep a zavedla hodnocení od 0 do 10.
1: Jednoduchý nápad na ubrousku a zachránil miliony dětí po celém světě.
0: Žádné složité přístroje, jen chytrá hlava a obyčejná tuška.
1: To jo, přitom ty bez chytrých hodinek ani nevíš, jaký máš tep.
0: To bych neřekl, měřím si ho starým dobrým hmatem.
1: Prosím tě, vždyť s nimi i spíš.
0: Ale nenosím je na zahrádku.
1: Ale nosíš.
0: Nenařídí mi nic.
1: Ale nařídí. V 16 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si radši pustíme pořádnou písničku.

Je 16 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv Četrádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Ministryně financí varuje, že vyšším daním se vláda nevyhne. Spor v koalici o ministerstvo životního prostředí pokračuje. Slapská přehrada se poprvé v historii vypouští kvůli suchu. Vicepremiér a šéf motoristů Petr Macinka v pořadu Partie odmítl, že by jeho strana měla přijít o ministerstvo životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že mu chodí tisíce e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. Macinka řekl, že o žádné změně v koalici nemá žádné informace. Ministryně financí Alena Schillerová v nedělní debatě České televize řekla, že se vláda podle jejího názoru nevyhne zvýšení některých daní, přestože to v programovém prohlášení odmítla. Zmínila možnou úpravu spotřební či rafinérské daně, zdanění investičních bytů nebo návykových a škodlivých látek. Připravují se prý různé varianty, které by měly padnout na stůl v příštích měsících. Povodí Vltavy poprvé v historii záměrně vypouští Slapskou přehradu, a to kvůli kritickému nedostatku vody v nádrži Orlík. Hladina už klesla o téměř 7 metrů a podle ředitele podniku by se během několika týdnů mohly vynořit i budovy zatopené při stavbě přehrady před více než 70 lety. Na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů chov prasnic, kterým chtěli upozornit na podmínky chovu zvířat. Podle vedení podniku svým vstupem na porodnici ohrozili zdraví zvířat. Po několika hodinách je z areálu odvedla přivolaná policie. Papež Lev XIV. Dorazil z Paříže do francouzských Lourdes, kde navštívil poutní jeskyni Massabielle a pomodlil se k Panně Marii. Chystá se sloužit mši, na kterou má dorazit až 150 tisíc věřících, a setkat se s obětmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. A teď sport. České tenistky poprvé v historii ovládly byly Zhang Qingcu, když ve finále jasně porazili Ukrajinu poměrem 2-0. A na závěr do Příchovic u Tanvaldu, kde vrcholí oslavy 60 let divadla Járy Cimrmana. Doprovodila je spanilá jízda krojovaných cyklistů na historických kolech i veřejná anketa o nejoblíbenější divadelní postavu, ve které zvítězil Vavro. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na silnici druhé třídy 386 u Moravských Knínic na Brněnsku se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Praze v Mozartově ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, na místě je překážka na vozovce, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Jeremiášova v Praze, kde nehoda rovněž zanechala překážku v jízdním pruhu. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu se mezi 195. a 196. kilometrem tvoří kolony kvůli silnému provozu. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucipal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 24, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Bucipal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na silnici druhé třídy 386 u Moravských Knínic na Brněnsku se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Praze v Mozartově ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, na místě je překážka na vozovce, řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Jeremiášova v Praze, kde nehoda rovněž zanechala překážku v jízdním pruhu. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu se mezi 195. a 196. kilometrem tvoří kolony kvůli silnému provozu. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení platí do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 5.
1: Se tváříš, jako by ti v hrnku místo kafe přistála ropucha.
0: Ale houby, jen přemýšlím, jestli si při těch polojasných 22 stupních nepůjdu ještě zaběhat.
1: Určitě. Radši mi řekni, co to tady pořád šustíš za papíry.
0: Základní umělecká škola v Třeboni otevírá Akademii umění a kultury pro lidi od 55 let. Náhodou je to skvělé, lidé si tam můžou zkusit hudbu, výtvarku nebo třeba divadlo.
1: Takže bys mě tam nejradši přihlásila na balet.
0: To ne.
1: No proto.
0: Ale takový literárně dramatický obor by ti sekl, bucane, aspoň bys trénoval paměť.
1: Paměť mám dobrou.
0: Fakt.
1: No jo, stejně mě do žádné školy nedostaneš, určitě by mi tam zakázali pít kávu.
0: Není pravda, káva k umění patří, ale hádáš se marně.
1: Neuhneš, co?
0: 17 hodin přineseme zprávy Čet rádia, takže tenhle spor přerušíme a dáme si pořádný rytmus.

Je 17 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. Co se děje doma i ve světě? Ministryně financí varuje, že vyšším daním se vláda nevyhne. Spor v koalici o ministerstvo životního prostředí pokračuje. Slapská přehrada se poprvé v historii vypouští kvůli suchu. Povodí Vltavy poprvé v historii záměrně vypouští Slapskou přehradu, a to kvůli kritickému nedostatku vody v nádrži Orlík. Hladina už klesla o téměř 7 metrů a podle ředitele podniku by se během několika týdnů mohly vynořit i budovy zatopené při stavbě přehrady před více než 70 lety. Vicepremiér a šéf motoristů Petr Macinka v pořadu Partie odmítl, že by jeho strana měla přijít o ministerstvo životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že mu chodí tisíce e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. Macinka řekl, že o žádné změně v koalici nemá žádné informace. Papež Lev XIV. Dorazil z Paříže do francouzských Lourdes, kde navštívil poutní jeskyni Massabielle a pomodlil se k Panně Marii. Chystá se sloužit mši, na kterou má dorazit až 150 tisíc věřících, a setkat se s obětmi sexuálního násilí páchaného církevními představiteli. Na Jihlavsku obsadila skupina více než 20 aktivistů chov prasnic, kterým chtěli upozornit na podmínky chovu zvířat. Podle vedení podniku svým vstupem na porodnici ohrozili zdraví zvířat. Po několika hodinách je z areálu odvedla přivolaná policie. Ministryně financí Alena Schillerová v nedělní debatě České televize řekla, že se vláda podle jejího názoru nevyhne zvýšení některých daní, přestože to v programovém prohlášení odmítla. Zmínila možnou úpravu spotřební či rafinérské daně, zdanění investičních bytů nebo návykových a škodlivých látek. Připravují se prý různé varianty, které by měly padnout na stůl v příštích měsících. A teď sport. České tenistky poprvé v historii ovládly byly Zhang Qingcuk, když ve finále jasně porazili Ukrajinu poměrem 2-0. A na závěr do Příchovic u Tanvaldu, kde vrcholí oslavy 60 let divadla Járy Cimrmana. Doprovodila je spanilá jízda krojovaných cyklistů na historických kolech i veřejná anketa o nejoblíbenější divadelní postavu, ve které zvítězil Vavro. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D5 u 137. kilometru ve směru na Plzeň došlo před chvílí k nehodě. Na vozovce jsou lidé, řidiči ať projíždějí se zvýšenou opatrností. O kilometr dál u 138. kilometru je kvůli další nehodě uzavřený jízdní pruh opět ve směru na Plzeň. Na dálnici D48 u 8. kilometru směrem na Frýdek Místek se stala nehoda. Na silnici 11 u Opavy před hodinou havarovala 3 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhají vyprošťovací práce, počítejte s nebezpečím v místě. Na silnici 3 u Olbramovic na Benešovsku je po nehodě 2 aut na vozovce překážka. Na dálnici D1 u 188. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D8 u 12. kilometru směrem na Prahu bylo zdržení už odstraněno. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic. U Brna se na křížení dálnic D1 a D2 stále staví přestavba křižovatky, tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

počasí. Hezké odpoledne, posluchači Čet rádia. Bucifal je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, v Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 20. Do večera bude mlhavo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý polojasno, teploty kolem 24, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 19 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. Na dálnici D5 u 137. kilometru ve směru na Plzeň došlo před chvílí k nehodě. Na vozovce jsou lidé, řidiči ať projíždějí se zvýšenou opatrností. O kilometr dál u 138. kilometru je kvůli další nehodě uzavřený jízdní pruh opět ve směru na Plzeň. Na dálnici D48 u 8. kilometru směrem na Frýdek Místek se stala nehoda. Na silnici 11 u Opavy před hodinou havarovala 3 osobní vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhají vyprošťovací práce, počítejte s nebezpečím v místě. Na silnici 3 u Olbramovic na Benešovsku je po nehodě 2 aut na vozovce překážka. Na dálnici D1 u 188. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte se zdržením. Na dálnici D8 u 12. kilometru směrem na Prahu bylo zdržení už odstraněno. Na dálnici D48 mezi 64. a 65. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje do konce září oprava dělatačních závěrů na mostě u Třanovic. U Brna se na křížení dálnic D1 a D2 stále staví přestavba křižovatky, tvoří se tam kolony. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia. Máme za 20 minut 6 a ve studiu vás zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku je jasně a 22 stupňů, takže šup věci.
0: Mám večerní tip pro každého, kdo si myslí, že animované filmy jsou jen pro malé děti.
1: Pohádky mě fakt neberou.
0: To není jen tak nějaká pohádka. Bucouši, irský film Píseň moře od režiséra Toma Moorea je naprostá nádhera.
1: V čem to jako je?
0: O malém klukovi Benovi a jeho sestřičce, která je ve skutečnosti víla Selkie a umí se měnit v tuleně.
1: Tuleň? To je blbost.
0: Není. Je to kouzelný příběh o rodině a naději s úžasnou keltskou hudbou, který dostane i dospělé.
1: Mě tyhle smutné kreslenky stejně neberou, já radši poctivou kriminálku.
0: Vůbec tomu nerozumíš, Bucane.
1: Ale rozumím. Zítra bude polojasno a až 23 stupňů, takže vím, co si obléct na zahradu.
0: Ráno bude kolem 10 stupňů, tak si vezmi svetr. V 6 hodin budou na Čet rádiu zprávy.
1: Tak já vím.
0: A teď si pustíme pořádnou vypalovačku, ať se z té romantiky trochu probereme.

Je 18 hodin. Dobrý večer s Čet rádiem. Jde Bucifal a mám pro vás přehled dnešního dění. A tady jsou hlavní titulky. VU Odoleny vody zůstává nepitná i přes dobré výsledky testů. Britská policie zadržela muže podezřelé z přípravy útoku u americké letecké základny v Anglii. Motoristé odmítají vzdát se ministerstva životního prostředí. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody v oblasti Odoleny vody dnes vyhovělo limitu pro obsah olova, přesto voda zůstává nepitná. Opatření platí od čtvrtka a týkají se 12 obcí s přibližně 15 000 obyvatel. Mluvčí středočeských vodáren Andrea Rabasová uvedla, že termín, kdy bude možné vodu znovu prohlásit za pitnou, zatím není jasný. Britský bezpečnostní think tank Royal United Services Institute doporučuje nasadit české cvičné letouny L-39 Skyfox v boji proti útočným dronům. Podle analytika Zdenka Roda z Vysoké školy Cevro nabízejí tyto stroje nejlepší poměr ceny a výkonu při zachytávání jednosměrných dronů. Britská policie v neděli zadržela 5 mužů poblíž letecké základny Fairport na západě Anglie, kterou využívá americké letectvo mimo jiné k operacím proti Iránu. Muži skončili ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Úřady z bezpečnostních důvodů doporučily evakuaci 85 okolních domácností a na místě zasahovali i pyrotechnici. V noci na neděli vypukl ve Starém Městě na Bruntálsku rozsáhlý požár seníku, ve kterém hořely tisíce balíků slámy. Hasiči nyní nechávají oheň kontrolovaně dohořet a předběžnou škodu odhadují na 30 milionů korun. Vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka odmítl, že by se jeho strana měla vzdát ministerstva životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který ve svém videu uvedl, že mu přišly 2000 e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. A teď sport. Hokejista David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v NHL tým Boston Bruins jako kapitán, oznámil to klub na svém webu. České tenistky v neděli poprvé v historii ovládly byly Jean Kingcup, když ve finále bez ztráty setu porazili reprezentaci Ukrajiny. A na závěr něco z přírody. Mykologové na Podorlicku hlásí, že letošní houbařská sezona právě vrcholí a lesy nabízejí ohromnou druhovou pestrost. Kromě hřibů teď houbaři mohou narazit i na méně obvyklé druhy, odborníci proto radí, jak houby správně poznat a bezpečně zpracovat. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 19. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Večerní silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, mezi 52. kilometrem, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov je po nehodě na 138. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Brně v ulici Selská se před chvílí stala nehoda s cyklistou, na místě zasahuje záchranná služba. V obce Medonosy na Mělnicku se před hodinou srazilo osobní auto s motorkou, provoz je průjezdný se zvýšenou opatrností. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě tvoří kolony, platí do 20. října příštího roku. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry mostu ve směru na Český Těšín, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemný večer přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Příběh dne.
1: Představte si mladou ženu, která už jako dítě pozorovala hvězdy z okna svého pokoje ve Washingtonu a snila o tom, že jednou pochopí, jak vesmír funguje. Jmenovala se Vera Rubinová a když se hlásila na doktorské studium astronomie, jedna prestižní univerzita ji odmítla jen proto, že ženy tam tehdy nepřijímaly. Nenechala se odradit a vystudovala jinde, později se dostala i na observatoř Palomar v Kalifornii, kam si předtím ženy prakticky nemohly ani vkročit. Spolu s kolegou Kentem Fordem se v 60. a 70. letech pustila do zdánlivě obyčejného úkolu, měřit rychlost, jakou se hvězdy otáčejí kolem středu galaxie Andromeda. Podle tehdejší fyziky měly hvězdy na okraji galaxie kroužit pomaleji než ty blízko středu, tak jako planety kolem Slunce. Data ale ukázala něco zvláštního, hvězdy na okraji se pohybovaly téměř stejně rychle jako ty uprostřed. Vera Rubinová si uvědomila, že to dává smysl jedině tehdy, pokud galaxii prostupuje mnohem víc hmoty, než kolik jí vidíme ve hvězdách a plynu. Tahle neviditelná hmota dnes nese jméno temná hmota a její existenci potvrdila pozorování desítek dalších galaxií. Vera Rubinová se za svůj objev nikdy nedočkala Nobelovy ceny, přestože ji za ní mnozí kolegové navrhovali, ale její jméno dnes nese moderní observatoř v Chile, která mapuje oblohu a hledá právě stopy té záhadné hmoty. Její příběh nám připomíná, že skutečné objevy často nezačínají velkým teoretickým průlomem, ale trpělivým a poctivým měřením toho, co je přímo před námi. A také to, že dveře, které nám někdo zavře, nemusí být jediné dveře do vesmíru poznání.

počasí. Krásný večer u Čet rádia. Od počasí zdraví Bucipal. Jestli plánujete zítřek, tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 20, Ostravě jasno a 19. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Večerní silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na dálnici D8 ve směru na Prahu, mezi 52. kilometrem, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov je po nehodě na 138. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Brně v ulici Selská se před chvílí stala nehoda s cyklistou, na místě zasahuje záchranná služba. Obce Medonosy na Mělnicku se před hodinou srazilo osobní auto s motorkou, provoz je průjezdný se zvýšenou opatrností. Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba, v místě tvoří kolony, platí do 20. října příštího roku. Na dálnici D48 u Třanovic se opravují dělatační závěry mostu ve směru na Český Těšín, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemný večer přeje Bucipal z Čet rádia.

0: Dobrý podvečer z Čedrádia, máme za 20 minut 7.
1: Ty ses k tomu hrnku přilepil, nebo co tam pořád zkoumáš, bucouši?
0: Mám v něm skvělé espresso, Vlasti. Venku je jasno a 21 stupňů, tak si ho vím.
1: Počasí na jedničku.
0: To jo. A zrovna jsem četl o řecké vesnici Vádha na poloostrově Mani.
1: Nějaká pláž?
0: Vůbec ne, samé kamenné pevnosti. Ta vesnice je postavená ze šedivých obytných věží.
1: Věžové domy v řecké vesnici.
0: No jo. V 18. století si tam rodiny stavěly věže vysoké i 4 patra, aby se bránili před piráty.
1: Jenom před piráty.
0: Kdeže? Největší divadlo bylo, že ty rodiny střílely z věží i po sobě navzájem kvůli krevní mstě a sousedským sporům.
1: Sousedská válka z věží.
0: No jo, místo pozdravu přes plot z okna rovnou vypálili z pušky.
1: Drsný kraj.
0: Dneska je z toho napůl opuštěné místo, ale ty kamenné věže tam stojí pořád.
1: 19 hodin přijdou zprávy Čedrádia a za hodinu se k těm řeckým věžím klidně vrátíme.
0: To vyhrožuješ?
1: Jenom slibuju. A teď si dáme poctivou písničku.

Je 19 hodin. Příjemný večer, posluchači. Tady Bucifal, večerní zprávy Čet rádia začínají. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Ale u odolené vody zůstává nepitná i přes dobré výsledky testů. Britská policie zadržela muže podezřelé z přípravy útoku u americké letecké základny v Anglii. Motoristé odmítají vzdát se ministerstva životního prostředí. V noci na neděli vypukl ve Starém Městě na Bruntálsku rozsáhlý požár seníku, ve kterém hořely tisíce balíků slámy. Hasiči nyní nechávají oheň kontrolovaně dohořet a předběžnou škodu odhadují na 30 milionů korun. Britský bezpečnostní think tank Royal United Services Institute doporučuje nasadit české cvičné letouny L-39 Skyfox v boji proti útočným dronům. Podle analytika Zdenka Roda z Vysoké školy Cevro nabízejí tyto stroje nejlepší poměr ceny a výkonu při zachytávání jednosměrných dronů. Britská policie v neděli zadržela 5 mužů poblíž letecké základny Fairford na západě Anglie, kterou využívá americké letectvo mimo jiné k operacím proti Iránu. Muži skončili ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Úřady z bezpečnostních důvodů doporučili evakuaci 85 okolních domácností a na místě zasahovali i pyrotechnici. Vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka odmítl, že by se jeho strana měla vzdát ministerstva životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který ve svém videu uvedl, že mu přišly 2000 e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody v oblasti Odoleny vody dnes vyhovělo limitu pro obsah olova, přesto voda zůstává nepitná. Opatření platí od čtvrtka a týkají se 12 obcí s přibližně 15 tisíci obyvatel. Mluvčí středočeských vodáren Andrea Rabasová uvedla, že termín, kdy bude možné vodu znovu prohlásit za pitnou, zatím není jasný. A teď sport. Hokejista David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v NHL tým Boston Bruins jako kapitán, oznámil to klub na svém webu. České tenistky v neděli poprvé v historii ovládly byly Jan Kincup, když ve finále bez ztráty se tu porazili reprezentaci Ukrajiny. A na závěr něco z přírody. Mykologové na Podorlicku hlásí, že letošní houbařská sezona právě vrcholí a lesy nabízejí ohromnou druhovou pestrost. Kromě hřibů teď houbaři mohou narazit i na méně obvyklé druhy, odborníci proto radí, jak houby správně poznat a bezpečně zpracovat. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě jasno a 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Když zaparkujete káru, ještě večerní doprava od Bucifala. Na dálnici D48 u exitu 8 směrem na Polsko havarovala dvě osobní vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a na místě stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na silnici číslo 9 u obce Medonosy na Mělnicku došlo před hodinou a čtvrt k nehodě osobního vozidla s motocyklem, k místu míří složky záchranného systému. Na silnici I27 u Litvínova na Mostecku se před hodinou a čtvrt stala nehoda. V Klášterci nad Ohří v ulici Osvobozená blokuje vozovku po nehodě dvou aut překážka, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D10 na 10. kilometru směrem na Prahu odstavuje porouchané vozidlo krajnici, počítejte se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 u 41. kilometru směrem na Prahu a na dálnici D55 na 21. kilometru směrem na Olomouc. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně se na křižovatce dálnic D1 a D2 stále pracuje na přestavbě, v místě tvoří kolony.
U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Bucifal jde na poslední kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

nastala prázdnina. Kýše se větrom, utáme noči.

počasí. Příjemný večer u Čet rádia. Bucefal je tu s předpovědí na noc i na zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 18, Ostravě jasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Když zaparkujete káru, ještě večerní doprava od Bucefala. Na dálnici D48 u exitu 8 směrem na Polsko havarovala dvě osobní vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a na místě stále probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na silnici číslo 9 u obce Medonosy na Mělnicku došlo před hodinou a čtvrt k nehodě osobního vozidla s motocyklem, k místu míří složky záchranného systému. Na silnici I27 u Litvínova na Mostecku se před hodinou a čtvrt stala nehoda. V Klášterci nad Ohří v ulici Osvobozená blokuje vozovku po nehodě dvou aut překážka, doporučuje se zvýšená opatrnost. Na dálnici D10 na 10. kilometru směrem na Prahu odstavuje porouchané vozidlo krajnici, počítejte se zdržením. Podobná situace je i na dálnici D11 u 41. kilometru směrem na Prahu a na dálnici D55 na 21. kilometru směrem na Olomouc. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem směrem na Český Těšín pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. V Brně se na křižovatce dálnic D1 a D2 stále pracuje na přestavbě, v místě tvoří kolony. U Kaplice zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Bucefal jde na poslední kafe a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

0: Dobrý večer z Čet rádia, je za 20 minut 8 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je jasno, rovných 20 stupňů a ty prý pro nás něco máš.
0: Mám. Zase jsem poslouchala hit Dance Monkey od australské zpěvačky Tones and E.
1: Jo, ta věc z roku 2019, co hrála všude.
0: Věděla jsi, že ji napsala v dodávce, když žila jako pouliční muzikantka v Byron Bay.
1: To jsem teda nevěděl.
0: Lidi na ulici ji pořád otravovali, ať zpívá dál, i když už byla unavená, tak o tom napsala text za jedinou noc.
1: Hem, to chápu, mě když na zahrádce otravují sousedi, taky bych o nich nejradši napsal písničku nebo radši celou symfonii. Víš, o tom chlápkovi odvedle, co pořád seká trávu.
0: Bucouši, zbrzdi.
1: No jo, už mlčím.
0: Každopádně z té dodávky se pak dostala na první místa hitparád ve více než 30 zemích.
1: Tomu říkám rychlá kariéra.
0: To jo. Já si jdu teď konečně otevřít okno, je tu docela horko.
1: 8 hodin budou na Čet rádia zprávy a teď si dáme něco skvělého k poslechu.

Je 20 hodin. Dobrý večer. Tady Bucifal, udělejte si pohodlí, zprávy Čet rádia jsou tady. To byste dnes neměli minout. Ale u odoleny vody zůstává nepitná i přes dobré výsledky testů. Britská policie zadržela muže podezřelé z přípravy útoku u americké letecké základny v Anglii. Motoristé odmítají vzdát se ministerstva životního prostředí. Vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka odmítl, že by se jeho strana měla vzdát ministerstva životního prostředí. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše, který ve svém videu uvedl, že mu přišly 2000 e-mailů s žádostí, aby resort motoristům odebral. Britský bezpečnostní think tank Royal United Services Institute doporučuje nasadit české cvičné letouny L-39 Skyfox v boji proti útočným dronům. Podle analytika Zdenka Roda z Vysoké školy Cevro nabízejí tyto stroje nejlepší poměr ceny a výkonu při zachytávání jednosměrných dronů. V noci na neděli vypukl ve Starém městě na Bruntálsku rozsáhlý požár seníku, ve kterém hořely tisíce balíků slámy. Hasiči nyní nechávají oheň kontrolovaně dohořet a předběžnou škodu odhadují na 30 milionů korun. Těch 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody v oblasti odoleny vody dnes vyhovělo limitu pro obsah olova, přesto voda zůstává nepitná. Opatření platí od čtvrtka a týkají se 12 obcí s přibližně 15 tisíci obyvatel. Mluvčí středočeských vodáren Andrea Rabasová uvedla, že termín, kdy bude možné vodu znovu prohlásit za pitnou, zatím není jasný. Britská policie v neděli zadržela 5 mužů poblíž letecké základny Fairford na západě Anglie, kterou využívá americké letectvo mimo jiné k operacím proti Iránu. Muži skončili ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Úřady z bezpečnostních důvodů doporučili evakuaci 85 okolních domácností a na místě zasahovali i pyrotechnici. A teď sport. Hokejista David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v NHL tým Boston Bruins jako kapitán, oznámil to klub na svém webu. České tenistky v neděli poprvé v historii ovládly Billie Jean King Cup, když ve finále bez ztráty setu porazili reprezentaci Ukrajiny. A na závěr něco z přírody. Mykologové na Podolicku hlásí, že letošní houbařská sezona právě vrcholí a lesy nabízejí ohromnou druhovou pestrost. Kromě hřibů teď houbaři mohou narazit i na méně obvyklé druhy, odborníci proto radí, jak houby správně poznat a bezpečně zpracovat. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál do noci.

Kulturní tip na večer. Dnešní večer patří černobílému klenotu, který i po 75 letech mrazí v zádech, filmu Sunset Boulevard od Billyho Wildera. Sledujeme scenáristu Joea Gillise, který znouze zabloudí do rozpadajícího se sídla bývalé filmové hvězdy Normy Desmond, jež stále sní o návratu na výsluní. Je to příběh o slávě, iluzích a o tom, jak křehká bývá hranice mezi realitou a představou o sobě samém. Wilder tu mistrně kombinuje temný humor s tragikou a vytváří portrét, který je zároveň satirou i hlubokým dramatem. Skvělé dialogy, ikonická vizuální stylizace a famózní hereckým výkonem Glorie Swansonové z toho dělají snímek, který by neměl uniknout nikomu, kdo má rád staré dobré filmové řemeslo. Bude se to líbit těm, kdo touží po příběhu s trochou hořkosti a nadčasovým přesahem, ale i milovníkům klasické kinematografie obecně. Nalaďte si dnes večer právě tohle dílo a nechte se vtáhnout do světa, kde se sen a skutečnost nebezpečně prolínají. Přeji vám, milí posluchači Čet rádia, krásný a kulturně bohatý večer.

počasí. Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Bucifal a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 17, v Ostravě jasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mohavo, teploty kolem 21. Tolik počasí. Bucifal vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Je 21 hodin. Dobrý večer. Ucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Senioři mají poslední šanci požádat o papírové oznámení o zvýšení důchodu, Švýcarsko v nedělním referendu odmítlo přísnější pojetí neutrality a Bangkok bojuje s nejhoršími záplavami za dlouhá léta. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda splnilo limit pro obsah olova. Voda tam ale i tak zůstává nepitná a opatření budou platit minimálně do konce neděle. Omezení se týká 12 obcí s asi 15 000 obyvateli, termín obnovení pitnosti zatím není jasný. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by hnutí ANO dosáhlo zhruba 34% hlasů, tedy přibližně stejně jako ve volbách. Preference Andreje Babiše se tak zatím drží na vysoké úrovni a jeho pozice na politické scéně vypadá stabilně, zatímco konkurenční strany se potýkají spíše s nejistotou. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Elektronická žádost je naproti tomu zdarma a lze ji poslat i později bez dalších omezení. Švýcaři v nedělním referendu odmítli zpřísnění výkladu ústavní neutrality své země. Proti návrhu pravicově populistické strany SVP se postavilo 70% hlasujících. Kritici přitom upozorňovali, že z přijetí přísnější neutrality by mohlo těžit především Rusko. Bangkok čelí nejhorším záplavám za posledních 15 let poté, co jihovýchodní Asii zasáhl mimořádně silný závěr monzunového období. Podobně vážná situace hrozí i ve Vietnamu a Indonésii, kde meteorologové varují před dalšími silnými srážkami i v příštím týdnu. Úřady v regionu se proto připravují na možné evakuace obyvatel. A teď sport. Český hokejista David Pastrňák povede v nadcházející sezóně NHL jako kapitán Boston Bruins, oznámil to klub na svém webu, půjde už o jeho 13. sezonu v týmu. České tenistky ovládly pohár Billy Jean Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu na zápasy 2-0. O titulu rozhodli po třetí na turnaji už ve dvou hrách, takže se do hry nedostala ani světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. A na závěr dobrá zpráva z Horyří. Lidé si tam v neděli připomněli 900 let od obnovy rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha, oslavy začaly slavnostní mší v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program tam společně celebrovali olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a strahovský opat Daniel Pítr Janáček. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Houkat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše. Krásný večer od Bucifala a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

kdy láska nastavila dlaň. A zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh,

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbí.

0: Pranostika.
1: Zítra, v pondělí 28. září, slaví svátek svatý Václav a k tomuto dni se váže stará vinařská pranostika, která praví, že na svatého Václava bývá vinobraní u konce. Tedy vinaři by do tohoto dne měli mít hrozny sklizené. No, letos si vinaři podle předpovědi ještě chvíli počkají na sluníčko, protože zítřejší obloha bude zatažená, ale aspoň nezmoknou, srážky se totiž nečekají. Teploty se budou pohybovat od 10 do 23 stupňů, takže odpoledne může být docela příjemně, i když ráno bude potřeba kabátek. Pranostika tedy o víně mluví, počasí spíš mlčí a nechává si ochlazení na později. Přeji vám všem klidný večer, ať se vám dobře usíná a ať vás zítřejší podzimní den zastihne v dobré náladě. Krásné sny přeje Vlasta.

počasí. Hezký večer u Čet rádia. Ucifalme se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně máme jasno v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Houkat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Počasí bychom měli. Příjemný večer, posluchači, váš Bucifal z Čet rádia.

0: je 22 hodin.
1: Krásný večer všem, kdo ještě nespí. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy Četrádia. Pojďme na to nejdůležitější. Senioři mají poslední šanci požádat o papírové oznámení o zvýšení důchodu, Švýcarsko v nedělním referendu odmítlo přísnější pojetí neutrality a Bangkok bojuje s nejhoršími záplavami za dlouhá léta. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda splnilo limit pro obsah olova. Voda tam ale i tak zůstává nepitná a opatření budou platit minimálně do konce neděle. Omezení se týká 12 obcí s asi 15 tisíci obyvateli, termín obnovení pitnosti zatím není jasný. Švýcaři v nedělním referendu odmítli zpřísnění výkladu ústavní neutrality své země. Proti návrhu pravicově populistické strany SVP se postavilo 70% hlasujících. Kritici přitom upozorňovali, že z přijetí přísnější neutrality by mohlo těžit především Rusko. Bangkok čelí nejhorším záplavám za posledních 15 let poté, co jeho východní Asii zasáhl mimořádně silný závěr monzunového období. Podobně vážná situace hrozí i ve Vietnamu a Indonésii, kde meteorologové varují před dalšími silnými srážkami i v příštím týdnu. Úřady v regionu se proto připravují na možné evakuace obyvatel. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by hnutí ANO dosáhlo zhruba 34% hlasů, tedy přibližně stejně jako ve volbách. Preference Andreje Babiše se tak zatím drží na vysoké úrovni a jeho pozice na politické scéně vypadá stabilně, zatímco konkurenční strany se potýkají spíše s nejistotou. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Elektronická žádost je naproti tomu zdarma a lze ji poslat i později bez dalších omezení. A teď sport. Český hokejista David Pastrňák povede v nadcházející sezóně NHL jako kapitán Boston Bruins, oznámil to klub na svém webu, půjde už o jeho 13. sezonu v týmu. České tenistky ovládly pohár Biržán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu na zápasy 2-0. O titulu rozhodli po třetí na turnaji už ve dvou hrách, takže se do hry nedostala ani světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. A na závěr dobrá zpráva z hory Říp. Lidé si tam v neděli připomněli 900 let od obnovy rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha, oslavy začaly slavnostní mší v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program tam společně celebrovali olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a strahovský opat Daniel Pítr Janáček.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer a klidnou noc vám přeje Vlasta.

když to za to stojí. Nic jiného nezbývá ti, nežli jednostranně ohánět se plagiáty, vyber lepší zbraně.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Vlasta má pro vás výhled na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Vlasta.

Praha to je ráj, Ostrava je děs, 300 tisíc havířů a jinak zdechnul pes. Doli hutě, plno rtutě, samá robota a stres. V Praze Karlův most, v Ostravě je prd, prostě kde nic není, tam nebere ani smrt. Že já hlupý na stará kolena, jsem tu takhle stvrd. Ostravica spadne za chvílu, všude kolem plno debilu. Na ostrovní osobnáky jeden velký chlív, v báních tež už není jako dřív.

zarobí. Když chceš vydělat, musíš na to srat, musíš něco vydržet a furt nepiskovat. Bílý medvěd tež nenadává, za závěje a chlad. Pendolino tam, pendolino zpět, když je to tu

vzdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Je 23 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Četrádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Senioři mají poslední šanci požádat o papírové oznámení o zvýšení důchodu, Švýcarsko v nedělním referendu odmítlo přísnější pojetí neutrality a Bangkok bojuje s nejhoršími záplavami za dlouhá léta. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena voda splnilo limit pro obsah olova. Voda tam ale i tak zůstává nepitná a opatření budou platit minimálně do konce neděle. Omezení se týká 12 obcí s asi 15 tisíci obyvateli, termín obnovení pitnosti zatím není jasný. Senioři, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do středy 30. září. Elektronická žádost je naproti tomu zdarma a lze ji poslat i později bez dalších omezení. Bangkok čelí nejhorším záplavám za posledních 15 let poté, co jeho východní Asii zasáhl mimořádně silný závěr monzunového období. Podobně vážná situace hrozí i ve Vietnamu a Indonésii, kde meteorologové varují před dalšími silnými srážkami i v příštím týdnu. Úřady v regionu se proto připravují na možné evakuace obyvatel. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by hnutí ANO dosáhlo zhruba 34% hlasů, tedy přibližně stejně jako ve volbách. Preference Andreje Babiše se tak zatím drží na vysoké úrovni a jeho pozice na politické scéně vypadá stabilně, zatímco konkurenční strany se potýkají spíše s nejistotou. Švýcaři v nedělním referendu odmítli zpřísnění výkladu ústavní neutrality své země. Proti návrhu pravicově populistické strany SVP se postavilo 70% hlasujících. Kritici přitom upozorňovali, že z přijetí přísnější neutrality by mohlo těžit především Rusko. A teď sport. Český hokejista David Pastrňák povede v nadcházející sezóně NHL jako kapitán Boston Bruins, oznámil to klub na svém webu, půjde už o jeho 13. sezonu v týmu. České tenistky ovládly pohár Biržán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu na zápasy 2-0. O titulu rozhodli po třetí na turnaji už ve dvou hrách, takže se do hry nedostala ani světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková. A na závěr dobrá zpráva z hory Říp. Lidé si tam v neděli připomněli 900 let od obnovy rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha, oslavy začaly slavnostní mší v Roudnici nad Labem a pokračovali přímo na vrcholu hory. Program tam společně celebrovali olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a strahovský opat Daniel Pítr Janáček.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný večer a zůstaňte s Četrádiem, zdraví Vlasta.

0: počasí.
1: Pozdní večer u Čet rádia. Tady Vlasta s poslední dnešní předpovědí, tak co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu až v pátek zataženo, teploty mezi 21 a 23 stupni, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21. Tolik k počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje vaše Vlasta.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučký.

Je půlnoc. Vítejte v noci u Čet rádia. U mikrofonu Bucifal se zprávami. Hlavní události v kostce. Srbský prezident Vučić rezignoval a míří do premiérského křesla. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnit výklad neutrality. Papež se ve Francii setká s oběťmi zneužívání v katolické církvi. Papež Lev XIV. Se během návštěvy Francie setká s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany katolických duchovních. Podle vyšetřovací komise mělo v zemi od poloviny minulého století dojít ke zneužití zhruba 330 tisíc dětí, převážně chlapců. Odbornice na francouzskou politiku očekává, že papež při jednání s biskupy vyřkne ostřejší slova kritiky směrem dovnitř církve. Švýcarští voliči v referendu odmítli návrh na přísnější výklad ústavní zásady neutrality. Proti změně, kterou prosazovala pravicově populistická strana SVP, se postavilo 70% hlasujících. Kritici upozorňovali, že by z uvolnění mohlo těžit především Rusko. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. Post zastával od roku 2017 a nyní chce v říjnových parlamentních volbách usednout do křesla premiéra. Dočasně povinnosti hlavy státu převezme předsedkyně parlamentu Anna Brnabiová. Čeští seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Elektronická žádost zůstává bez poplatku, tištěná varianta bude zpoplatněná. Zájemci tak mají už jen několik dní na to, aby stihli termín. Polsko připravuje speciální zákon, který má urychlit vznik nové stálé americké vojenské základny na jeho území. Zařízení by mohlo pojmout až 5000 vojáků a fungovat by mohlo už do konce této dekády. Varšava a Washington teď jednají o podobě spolupráce i o financování stavby. A teď sport. Americký cyklista Brandon McNulty ovládl závod s hromadným startem na mistrovství světa v Montrealu a přinesl Spojeným státům první medaili v této disciplíně po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár byly Žán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod vybojovala Linda Nosková, která v letošním ročníku nenašla přemožitelku v žádném ze svých singlových zápasů. A na závěr jedna radostná zpráva z gastronomie. Malá strakonická restaurace Sůl a řepa získala od průvodce Michelin takzvanou zelenou hvězdu za udržitelnost, což jejího šéfkuchaře Pavla Drdela dojalo k slzám přímo na pódiu. Jak sám dodává, ke všem hostům restaurace přistupuje stejně, ať jde o běžného návštěvníka nebo tajného hodnotitele. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pondělí bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

Kdo ví? Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se

0: Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Divadlo Noc.
2: Vážení přátelé, já jsem tu cenu dostal za nový eroticko-publicistický pořad, který je obdobou toho známého pořadu Peříčko, že ten můj se jmenuje Brčko, že? Neuvádí ho paní Štefánková, ale uvádím ho já, že nakonec jste to viděli v té ukázce.
3: Právě,
2: že?
3: Pardon.
4: Nezlob se, nám to nějak nevyšlo.
3: Neviděli.
4: Nemohl bys nám to ukázat live?
2: No není problém, není problém.
4: Ivan Mládek, live!
2: Vážím přátelé, abych si pozval nějaké ty hosty, že pošlete mi sem nějakého chlapce. Jak se jmenuješ, chlapče?
5: Já se jmenuji Jenda.
2: To je Jenda, tohle to, to je Jenda. Jak se jmenujete, slečno?
6: Lenka.
2: To je Lenka, tohle to, Lenka. No ještě by to chtělo, jednou chlapce tady. Jak se... Jak se jmenuješ?
5: Ivoš.
2: To je Ivoš. Pánové a slečno, abych trochu navodil atmosféru, tak vám třeba řeknu úvodem takovou eroticko-medicínskou příhodu, že takový starší pán přijde na urologii, že a ptá se té paní uroložky, té paní doktorky, jestli bere ty kartičky od zdravotní pojišťovny, jestli uznává ty kartičky. A on říká, no samozřejmě, co vám chybí, no, nemám erekci. A to nevíš, co to je. Říkám, tak slíkněte se, tak se nějak dotkne, ale všechno je v pořádku, prosím vás, jste zdravý. No já jsem to nechtěl hnedka říct, já sice mám erekci, ale nemám ejakulaci, že takový něco jako dělá rukou, a tak je to v pořádku, všechno, říkám, co mnete, vy jste úplně zdravý, klidně můžete jít za prostitutkama do nevěstince, říkám, no a tam neberou ty kartičky, jo, tak, tak to byla taková... To bylo úvodem, že tak. Můj první sexuální zážitek, to je téma našeho dnešního Brčka. Třeba vy, pane, s tím ruměncem na tváři, tak jak se odehrával váš první sexuální zážitek?
5: To mě bylo... 13 mě bylo.
2: 13 teprve.
5: A bylo to o prázdninách v Jugoslávii.
2: Ano.
5: Na břehu Jaderského moře. Při západu slunce. Vál takový vlahý teplý vánek, a vlny šplouchaly, v korunách stromů cvrkaly cikády.
2: A... Cikády.
5: Byla tam taková vysoká tráva, ideální místo pro první sexuální zážitek. Prožil jsem krásnou noc a do kempu k rodičům jsem se vrátil, až když už svítalo. To víte, rodiče, ty se báli, jestli se mi něco nestalo, nebo jestli jsem se nestratil. No ale když viděli, jak jsem celý uválený a jak mám blažený výraz v obličeji, tak asi si hned věděli, cokoliv uhodilo.
2: No, víte, a vy jste říkal, že vám bylo teprve 13, a to vlastně vaše partnerka byla starší, že?
5: To bych neříkal.

0: No vidíte, jaký to byl blázen.
1: No, tak to myslím, z vás to nebaví, slečno. Se tady spíte klidně. Vám se nelíbí moje brčko? Lejte, slečno, jak se odehrával váš první sexuální zážitek?
2: Já jsem ještě žádný neměla.
1: To vás nepovíte při vašem věku, že jste neměla žádný sexuální zážitek, prosím.
2: Ne.
1: A nepovídejte, prosím vás.
2: Ne,
1: prosím vás, to ani žádný opilej s váma nic, ačkoliv já se nedivím tedy, ale no, prosím vás, ani žádný chlap třeba, když jste jela stopem s váma, nezajel do lesa?
2: To jo, jednou.
1: No víte.
0: Ten musel být ožralý.
1: Víte, a budete se tak vyprávějte o tom, vy jste souhlasila?
2: No ano, souhlasila. No. Já sama jsem chtěla.
1: Jo. A líbilo se vám to?
2: Jo, strašně.
1: Víte, a na co on na to, co dělal? Jak se tvářil?
2: Křičel na mě, dělej, spěchám.
1: No a co vy? Co byste dělala?
2: To neřekli.
1: A jen to řekněte, prostě já se brčku může tedy řeknout, co jste dělala? No,
2: no kakala. No.
1: Dneska se stava tady teda. Hlejte, tady vy s tím Rumněncem, doufám, že u vašeho druhého sexuálního zážitku už byla nějaká žena.
3: Ano, ano, byla. Bylo to zase shodou okolností na břehu moře a nějaká žena mě tam přistihla.
1: Beznadějný případ. Hlejte. Teďka vy, doufám, že vaše druhá partnerka už byla normální, že?
0: Ano, byla krásná, mladá, inteligentní. Byl jsem do ní zamilovaný až po uši.
1: No, doufám, že váš druhý sexuální zážitek se také odehrává v nějakém romantickém, politickém prostředí.
0: Ano, v bordelu.
1: Lejte, slečnu, ještě vy, já taky něco řekne. Vy opravdu jste neměla žádný sexuální zážitek?
2: No, jednou.
1: No, tak kde to bylo? Povídejte.
2: V práci.
1: A kde pracujete?
2: V nemocnici v Motole. Jako píchačka injekcí.
1: Jo, hlejte, a no a s kým to bylo? Povídejte.
2: S jedním starším pacientem.
1: A jak to, tak povídejte, jak se odehrává ten zážitek?
2: Já o tom nerada mluvím. Bylo to znásilnění.
1: A vás kolik mu dali? Kolik dostal za to?
2: On nic, já jsem si šla sednout na 2 roky.
1: A psal jsem, nepovídejte, ale... Říkal jste, že to byl starší člověk, prosím vás, on se nechal.
2: V narkóze se nechá každý.
1: Prosím vás, stejně mi to divné, pojďte se, když muž nechce, nebo respektive když spí, tak se to ženě nikdy nemůže podařit, že?
2: Jste si tak jistý, že jsem žena?
1: A je, tak já jsem to nabila, hnedka mě byla nějaká divná, nebo je to nějaký kluk, nebo co, no to je hrozný.
0: Já pacient.
1: To je hrozný, člověk, aby se bál do nemocnice dneska.
0: To je hrozný. Jde na nemocnici na operaci slepýho střeva, daj mi narkózu, usne jako normální, hezký, šťastný ženatý kluk a probudím se jako buzerant.
1: No ale to je,
0: no, to je pane zdravotnický.
1: No, to je rostný. Tak
4: vážení, já si platím 5000 no, měsíčně.
1: Tak vážení přátelé. Brčko se mi nějak vymklo z ruky, radši ukončíme, jo.

0: Že?
1: Jako zám, jako hozám. A ta kačka blátomačka a to kůže krákoře běhá po dvoře. Má panenka v komoře.
0: S pešákem.
1: Neřeknu, je.
0: To ještě dítě.

0: panenka krákové běhá po dvoře. Mé kuřátko pláče doma v komoře.
1: Zežrali hada.

kozumačka. Má panenka mlíko dává. A ten vůl chodí bosá. A to prase chce to zase.

0: stačí.
1: Velkým kulturním zážitkem byl pro mne festival folkových amerických zpěváků ve Strakonicích. Uprostřed koncertu jsem vběhla na pódium.
0: To se dalo čekat.
1: A zaspívala lidem píseň Kaťuša. Lidé se smáli, ale hlavní pořadatel mi v zákulisí řekl, že jsem pěkná písničkářka. Udělalo mi to radost. Dalším silným kulturním zážitkem byla pro mne žebrácká opera od Václava Havla.
0: Na toho mi nešahaj.
1: Já tě na něj nešahám. V kněj jsem byla se svým chlapcem a měli jsme lóži. Po návštěvě kina jsem si uvědomila, že jsem poněkud méně pana. Že jsem poněkud méně pana prezidenta pochopila ve druhé části filmu. Musím jít na žebráckou operu ještě jednou.
0: Pojď sem, pojď sem.
1: Silným kulturním zážitkem v loňském roce byla pro mne také kniha Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hraboše.
0: Tak se. Hrabala.
1: Hrabala. Když se v roce 82 rozhodovalo o Nobelově ceně za literaturu, byl nakonec oceněn román Erika Schneidera Svítání.
0: No to je správně, ne?
1: Podle mého názoru není toto poněkud populistické dílo takové významné velké ceny hovno.
0: Hodno! Pojď sem.
1: Hodno!
2: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tu scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, i přesto řeknu, je taková roztomilá. Prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, něco tam dělají. Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... Taková dětská, že? Tak Lumikarovy dcery.
0: Ahoj, holky.
3: Ahoj.
0: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
3: Proč jsi zítra?
0: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
3: Jášku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
0: Jášku, ty jsi hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
4: To říká jenom tobě, ty vole.
0: Musím hlídat hranici, Anči.
5: A proč musíš hlídat hranici?
0: Aby sem nevlez nějaký křižák.
3: Aby tady nemaloval obrazy.
6: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
0: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
6: Co fote?
5: Je Niňčko na vás naštvaný.
0: Proč je na nás naštvaný? Co porad na nás chce?
5: Chce glejt.
6: Tak proč si Jarčko nevybleje?
0: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
5: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
0: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
5: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
0: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
6: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
5: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
0: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
6: Jakou básničkou se nám posmívají?
0: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
5: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
0: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
6: Ale ušetří za kremaci.
5: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce?
3: Ale stejně by vám to brnění slušelo.
0: Jášku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
6: Jako když tě přejede auto.
3: Auto?
5: Jaký auto?
0: Bratře, co je to auto?
6: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
5: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
6: Bruto.
5: A ten druhej?
0: Neto.
5: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
3: Jo.
0: A jaká je to rasa?
5: Čistokrevný hladkosrstej špidla.
6: A odkud ho máte?
5: Z útulku.
0: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
3: Těžko říct.
0: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
5: Já nevím.
3: A co tam budem dělat?
0: To tam bude. To co včera.
6: Proč jsi nervózní, Jarči?
5: Ona je nervózní, že ona zase nic a já voba.
0: Nebo, Jarči, dneska bude všecko jináč.
6: Tak jdem.
3: A máte to?
5: Jo, máte to pro nás.
6: Co?
0: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
5: Jsi, Jarčku, bobej, to přece nemyslíme.
3: A máte to?
6: Kytičku.
5: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
0: Já nevím, co to... Co furt chcete? Co teda my si máme?
5: To, co včera.
6: Co?
5: No prachy přece.
6: My žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
3: Jak je to na sekiru?
5: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.

je 1 hodina. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Ve zprávách dnes. Srbský prezident Vučić rezignoval a míří do premiérského křesla. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnit výklad neutrality. Papež se ve Francii setká s oběťmi zneužívání v katolické církvi. Polsko připravuje speciální zákon, který má urychlit vznik nové stálé americké vojenské základny na jeho území. Zařízení by mohlo pojmout až 5000 vojáků a fungovat by mohlo už do konce této dekády. Varšava a Washington teď jednají o podobě spolupráce i o financování stavby. Papež Lev XIV. Se během návštěvy Francie setká s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany katolických duchovních. Podle vyšetřovací komise mělo v zemi od poloviny minulého století dojít ke zneužití zhruba 330 tisíc dětí, převážně chlapců. Odbornice na francouzskou politiku očekává, že papež při jednání s biskupy vyřkne ostřejší slova kritiky směrem dovnitř církve. Čeští seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Elektronická žádost zůstává bez poplatku, tištěná varianta bude spoplatněná. Zájemci tak mají už jen několik dní na to, aby stihli termín. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. Post zastával od roku 2017 a nyní chce v říjnových parlamentních volbách usednout do křesla premiéra. Dočasně povinnosti hlavy státu převezme předsedkyně parlamentu Anna Brnabiová. Švýcarští voliči v referendu odmítli návrh na přísnější výklad ústavní zásady neutrality. Proti změně, kterou prosazovala pravicově populistická strana SVP, se postavilo 70% hlasujících. Kritici upozorňovali, že by z uvolnění mohlo těžit především Rusko. A teď sport. Americký cyklista Brandon McNulty ovládl závod s hromadným startem na mistrovství světa v Montrealu a přinesl Spojeným státům první medaili v této disciplíně po 33 letech. Lídr české výpravy Matyáš Vacek po pádu odstoupil a skončil na vyšetření v nemocnici. České tenistky poprvé od změny formátu ovládly pohár byly Žán Kingové, ve finále v čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu. Rozhodující bod vybojovala Linda Nosková, která v letošním ročníku nenašla přemožitelku v žádném ze svých singlových zápasů. A na závěr jedna radostná zpráva z gastronomie. Malá strakonická restaurace Sůl a řepa získala od průvodce Michelin takzvanou zelenou hvězdu za udržitelnost, což jejího šéfkuchaře Pavla Drdela dojalo k slzám přímo na pódiu. Jak sám dodává, ke všem hostům restaurace přistupuje stejně, ať jde o běžného návštěvníka nebo tajného hodnotitele. Počasí. Aktuálně máme jasno a 14 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Tak přejete si?
2: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
1: Myslíte?
2: Ne, nemyslím, to já nevím. To já vím.
1: Prosím vás, jak to můžete vědět? No. Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat.
2: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
1: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
2: ano,
1: formulář, ten máte tady,
2: tak, ano,
1: jo, to si jo, pěkně vyplňte, no, jak to tam je, potom nějak v klidu, jméno, příjmení,
2: ano,
1: jo,
2: tak.
1: Dobře. Jméno manžela, pokud jo. žije ještě
2: jo,
1: a tyhle ty věci, jo?
2: Jo.
1: No, tak no. Teda vám řekl, jo, a pokud to tak. bude v pořádku, tak
2: jo.
1: samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
2: Mráček Antonín.
1: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
2: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
1: Jo, tak
2: no, jistě, já to tady
1: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost.
2: Hrobník,
1: jo,
2: no,
1: tak
2: no,
1: dobře. No, poslyšte, paní...
2: No tak asi Mráčková, že jo?
1: No,
2: když on je Mráček a je můj manžel.
1: Ano, ano, ano,
2: no to
1: ano.
2: Vy mě takhle pletete, to já nikdy...
1: Ne, to počkejte, to, no, to ještě mě musíte říct jako... Jo. Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
2: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
1: Počkej, ale potřebuji, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
2: Jo, to jsem neřekla, ježiš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala, a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala,
1: no,
2: tak
1: no,
2: proto bych potřebovala to oprávnění.
1: Ano, ano, no, pochopitelně, aby se taky mohla začít platit daně, že jo?
2: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet. Vy znáte Danu?
1: Ale... Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
2: Jo, vy jste myslel daně,
1: no.
2: Jako daně.
1: Ano.
2: Ježišmarja, já bych myslel daně jako daně.
1: Ne,
2: víte?
1: Já jsem nemyslel no. jako vaší daně,
2: daně,
1: já jsem myslel tady...
2: myslel vaší daně.
1: Naše daně, naše daně.
2: Ano, tak to jsme si dostali.
1: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
2: Já jsem jasnovidka.
1: No to koukám jako blázen, no, tak to, tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když no, to říká víte. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
2: Já vám to řeknu, špatně.
1: Jako špatně pro koho?
2: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten
1: všechno. Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než
2: jo.
1: dostanete to v oprávnění, protože
2: aha.
1: já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože jo. vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není jo. na seznamu tak jako státem uznaných
2: není.
1: Jako živností. No není,
2: no,
1: samozřejmě.
2: No, to mě podržte.
1: To není, no. takže já tak jako těkám, rozumíte? Musím se něčeho chytit, pod co já to...

0: bude někdo z rodiny, ne?
1: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
0: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
1: Ukažte mi to.
0: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každej, že
1: ale
0: jo?
1: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
0: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
1: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
0: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
1: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
0: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
1: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby.
0: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
1: prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
0: No počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
1: Počkejte,
0: to
1: drahý pane, to nejde na černo. Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
0: Tak pane referente,
1: no.
0: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
1: Přímo takhle?
0: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
1: Jo, no to jo. Je zrzavý.
0: Jo, vaší manželky.
1: Ne, to je moje. Jo, to je moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
0: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
1: No je třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
0: ale
1: víte?
0: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
1: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
0: můžu,
1: jestli
0: můžu,
1: přijde.
0: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května. Už to
1: kolik?
0: 11. května.
1: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
0: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
1: Moment, počkejte.
0: No.
1: Vy chcete říct, co? Že to, co vy tam vidíte,
0: no.
1: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
0: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
1: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
0: Ale ona už se oblíká.
1: Jo?
0: Jo, ona už se oblíká.
1: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
0: Ne, teď za 3 dny, až za 3 dny.
1: Přijdu možná až za 3 dny.
0: Jo.
1: Cože? Kde budu?
0: Na chalupě.
1: Na chalupě budu.
0: Se svojí sekretářkou.
1: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
0: Ježiši, teda... Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
1: No
0: teda,
1: jo.
0: Ta vám dala.
1: Paní Mráčková, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě se slalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila, no bych jo. Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
0: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě razíčkom.
1: Ale pro vás,
0: to jo, no.
1: Vy jste opravdu
0: já
1: machr.
0: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou.

nevěnu tu vaší sekretářku, jo, že jo? Tohle, no, jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Tak. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.

Chod srdce zrychluje se, nejste starší ročník, banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané, chyťte se mne, chyťte pane.

jsou 2 hodiny. Před rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. O čem se dnes mluví? Srbský prezident Vučić rezignoval a míří do premiérského křesla. Švýcaři v referendu odmítli zpřísnit výklad neutrality. Papež se ve Francii setká s oběťmi zneužívání v katolické církvi. Čeští seniori, kteří chtějí dostat papírové oznámení o lednovém zvýšení důchodu, musí o něj požádat Českou správu sociálního zabezpečení nejpozději do konce září. Elektronická žádost zůstává bez poplatku, tištěná varianta bude zpoplatněná. Zájemci tak mají už jen několik dní na to, aby stihli termín. Papež Lev XIV. Se během návštěvy Francie setká s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany katolických duchovních. Podle vyšetřovací komise mělo v zemi od poloviny minulého století dojít ke zneužití zhruba 330 tisíc dětí, převážně chlapců. Odbornice na francouzskou politiku očekává, že papež při jednání s biskupy vyřkne ostřejší slova kritiky směrem dovnitř církve. Srbský prezident Aleksandar Vučić v neděli rezignoval na svůj úřad a otevřel tak cestu k předčasným prezidentským volbám. Post zastával od roku 2017 a nyní chce v říjnových parlamentních volbách usednout do křesla premiéra. Dočasně povinnosti hlavy státu převezme předsedkyně parlamentu Anna Brnabiová. Polsko připravuje